0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Maximální ceny paliv o víkendu ohale řeklesnou. Litr benzinu v Česku zlevní na 42 koruny a 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Zveřejnilo to ministerstvo financí. Jde o ceny paliv na víkend a pondělí. Stát ceny pohonných hmot reguluje kvůli válce s Íránem. Pokračovat v tom bude i v červnu. Z výherce rekordního Eurojackpotu se může stát třeba realitní magnát. Podle ekonoma Lukáše Kovandy by ale výherce neměl téměř 3miliardovou výhru investovat jedním směrem. Analytik v impulzech Honzy Benešovského řekl, že by pohádkové jmění rozmělnil do zlata, akcií, dluhopisů nebo právě nemovitostí, třeba bytů.
2: Člověk si za tu sumu může pořídit třeba 250 60-metrových bytů v Praze, v 320 takových bytů v Brně, ale ani to neznamená, že by měl nakupovat stovky bytů v jednom městě, ale také vlastně i v rámci těch nemovitostí takzvaně diverzifikovat, to znamená kupovat v různých městech, třeba i v různých zemích.
1: Zhruba 400 milionů korun sázkař odvede státu na daních. Společnost Olvin už výherce astronomické sumy zná a kontaktovala ho. Nabízí mu psychologickou pomoc, finanční konzultaci i právní poradenství. Provoz na silnici u Olšan na Šumpersku zkomplikuje oprava vozovky. Jde o 3kilometrový úsek vedoucí do obce Vyšehoří. Rekonstrukce začne v pondělí a potrvá zhruba 2 měsíce.
3: Po většinu této doby bude úsek Kyvadlově průjezdný a doprava řízena semafory nebo vyškolenými regulovčíky s vysílačkami. Pouze během pokládky čerstvého asfaltu se frekventovaná silnice v úseku Olšany Vyšehoří úplně uzavře a objízdné trasy povedou přes Šumperk nebo Lanškroun. Oprava je nutná kvůli špatnému technickému stavu cesty a zahrnuje i frézování starého asfaltu, sanaci podloží a modernizaci svodidel. Eva Panošová, Rádio Impuls, Šumpersko.
1: V americkém Anchorage začal soudní proces rodiny Kellnerových. Pozůstalí po českém miliardáři žalují společnost, která před 5 lety organizovala pro Kellnera a jeho společníky takzvaný hellskying, kdy lyžaře a snowboardisty vrtulník dopraví do náročného terénu. Pilot vrtulníku ale nezvládl přistání a stroj tragicky havaroval. Proces má podle zjištění ČTK objasnit, proč se nehoda stala, jak firma helikoptéru monitorovala a kdo pochybil při spuštění záchranných operací. Vedle 56-letého Kellnera při havárii v březnu v roce 2021 přišli o život i trenér, pilot a 2 horští vůdci. Nehodu přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horvát, kterého z vraku dostali záchranáři asi 6 hodin po nehodě. Jakub Menšík postoupil poprvé do 8. finále Roland Garros. Nasazenou 8. Australana Alexe de Minaura porazil po setech 0-6, 2x6-2 a 6-3 na sety. Český tenista se i na 2. Grand Slamu v sezóně probojoval mezi nejlepších 16 hráčů. V boji o čtvrtfinále 20-letý Menšík narazí na Rusa Andreje Rubliova. Naopak v ženské dvouhře už bude turnaj v Paříži pokračovat bez české účasti. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do 8. finále Roland Garros nepostoupily. Sobota přinese víc oblačnosti, místy déšť, občas i bouřky. Na severovýchodě území bude kolem 22 stupňů, jinak se oteplí až na 28.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat. Důvodem je přesun agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny. K dispozici tak nebudou třeba ambulantní služby, terénní pracovníci. Dostupné nebudou výměny injekčních jehel pro drogově závislé. Chtějí tím ukázat, co nastane, když jejich služby nebudou dostupné. Odbory stávku vysvětlují tím, že se pod záminkou běžných reorganizací rozbíjejí fungující týmy, ruší celé agendy a oslabují odborné kapacity státu bez skutečné debaty o dopadech, a to napříč veřejnou správou. O červencovém převodu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstva rozhodl kabinet na návrh premiéra Babiše a vedoucí úřadu Tindebárty minulý týden. Cyklistický závod Míru krátkodobě omezí dopravu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Řidiči můžou během víkendu na uzavírky narazit při průjezdu balíku cyklistů s doprovodnými vozidly. Odkud kam se bude peloton přesouvat, nám řekl ředitel závodu a bývalý cyklista Leopold Koenig.
1: Jedeme sobotní etapu na Dlouhé Stráně ze Zábřeha a nedělní etapu z Krnova do Štemberka. Snažíme se co nejméně narušit dopravu. Ta uzavíra je kolem 15 minut, takže prosíme o strpení.
0: Podrobnější dopravní informace jsou i na webu závodmíru.com. Bukurešť přistupuje k odvetě za útok ruského dronu. Rumunsko vyhostí ruského konzula a zavře konzulát ve městě Konstanca. Ruský dron při útoku proti Ukrajině v noci na pátek podle místních úřadů zasáhl na jihovýchodě Rumunska u ukrajinských hranic 10-patrový panelový dům. Lehce zranil 2 lidi. Incident odsoudili šéf NATO Rutte, představitelé Evropské unie i politici řady evropských zemí, včetně Česka. Moskva odmítla, že šlo o ruský dron, podle ní proto nejsou důkazy a chce zahájit vlastní vyšetřování. Přibývá zadlužených Slováků. 10% obyvatel země přiznává, že bez úvěrů nedokážou fungovat a mají problémy se splácením. Před rokem se stejný problém týkal pouze 4% lidí.
2: Z najnovších dát vidno, že pre časť domácnosti už dlh nie je výnimočné riešenie, ale bežná súčasť fungovania. Je to signál, že rodinné rozpočty sú dlhodobo pod tlakom. Slovensko dnes čelí hlbšej zmene finančného správania ľudí. Ich platobná disciplína sa zhoršila, a to aj preto, že štvrtina domácností žije od výplaty k výplate. Európsky trend je podobný, v iných štátoch aj horší. Môže za to nielen inflácia, ale aj slabý rast platov. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Fotbalová Slávia si pojistila Tomáše Holeše a Mojmíra Chytila. 33-letý obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Za dosavadních 7 sezón s klubem z Pražských Vršovic získal 4 ligové tituly. Pokud Holeš nový kontrakt naplní, bude v Edenu 9 let. 27-letý útočník Chytil má za sebou 3 roky ve Slávii, během kterých dal 47 gólů a slavil s ní druhý titul. Kontrakt má o rok delší, tedy do roku 2029. Klub o tom informoval na svém webu. Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, na severu občas zaprší, místy zabouří, postupně se vyjasní až na polojasno. Naměříme teploty od 20 do 28 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil z onoho minula, vykročil z onoho minula, jo, kde všichni měli mít stejně. Kde všichni

Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá.

plynula, když si král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, když si král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, v hospodě hrajou se písničky z minula, jo.

že už se šeří a vím teď, že jen zbývá smutek zavřených dveří.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Maximální ceny paliv o víkendu o haléře klesnou. Litr benzinu v Česku zlevní na 42 koruny a 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Zveřejnilo to ministerstvo financí. Jde o ceny paliv na víkend a pondělí. Stát ceny pohonných hmot reguluje kvůli válce s Íránem. Pokračovat v tom bude i v červnu. Z výherce rekordního Eurojackpotu se může stát třeba realitní magnát. Podle ekonoma Lukáše Kovandy by ale výherce neměl téměř 3miliardovou výhru investovat jedním směrem. Analytik v impulzech Honzy Benešovského řekl, že by pohádkové jmění rozmělnil do zlata, akcií, dluhopisů nebo právě nemovitostí, třeba bytů.
2: Člověk si za tu sumu může pořídit třeba 250 60-metrových bytů v Praze, v 320 takových bytů v Brně, ale ani to neznamená, že by měl nakupovat stovky bytů v jednom městě, ale také vlastně i v rámci těch nemovitostí takzvaně diverzifikovat, to znamená kupovat v různých městech, třeba i v různých zemích.
1: Zhruba 400 milionů korun sázkař odvede státu na daních. Společnost Olvin už výherce astronomické sumy zná a kontaktovala ho. Nabízí mu psychologickou pomoc, finanční konzultaci i právní poradenství. Provoz na silnici u Olšan na Šumpersku zkomplikuje oprava vozovky. Jde o 3kilometrový úsek vedoucí do obce Vyšehoří. Rekonstrukce začne v pondělí a potrvá zhruba 2 měsíce.
3: Po většinu této doby bude úsek Kyvadlově průjezdný a doprava řízena semafory nebo vyškolenými regulovčíky s vysílačkami. Pouze během pokládky čerstvého asfaltu se frekventovaná silnice v úseku Olšany Vyšehoří úplně uzavře a objízdné trasy povedou přes Šumperk nebo Lunchkroun. Oprava je nutná kvůli špatnému technickému stavu cesty a zahrnuje i frézování starého asfaltu, sanaci podloží a modernizaci svodidel. Eva Panošová, Rádio Impuls, Šumpersko.
1: V americkém Anchorage začal soudní proces rodiny Kellnerových. Pozůstalí po českém miliardáři žalují společnost, která před 5 lety organizovala pro Kellnera a jeho společníky takzvaný hellskying, kdy lyžaře a snowboardisty vrtulník dopraví do náročného terénu. Pilot vrtulníku ale nezvládl přistání a stroj tragicky havaroval. Proces má podle zjištění ČTK objasnit, proč se nehoda stala, jak firma helikopteru monitorovala a kdo pochybil při spuštění záchranných operací. Vedle 56-letého Kellnera při havárii v březnu v roce 2021 přišli o život i trenér, pilot a 2 horští vůdci. Nehodu přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horvát, kterého z vraku dostali záchranáři asi 6 hodin po nehodě. Jakub Menšík postoupil poprvé do 8. finále Roland Garros. Nasazenou 8. Australana Alexe de Minaura porazil po setech 0-6, 2x6-2 a 6-3 na sety. Český tenista se i na 2. Grand Slamu v sezóně probojoval mezi nejlepších 16 hráčů. V boji o čtvrtfinále 20-letý Menšík narazí na Rusa Andreje Rubliova. Naopak v ženské dvouhře už bude turnaj v Paříži pokračovat bez české účasti. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do 8. finále Roland Garros nepostoupily. Sobota přinese víc oblačnosti, místy déšť, občas i bouřky. Na severovýchodě území bude kolem 22 stupňů, jinak se oteplí až na 28.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat. Důvodem je přesun agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny. K dispozici tak nebudou třeba ambulantní služby, terénní pracovníci. Dostupné nebudou výměny injekčních jehel pro drogově závislé. Chtějí tím ukázat, co nastane, když jejich služby nebudou dostupné. Odbory stávku vysvětlují tím, že se pod zámi běžných reorganizací rozbíjejí fungující týmy, ruší celé agendy a oslabují odborné kapacity státu bez skutečné debaty o dopadech, a to napříč veřejnou správou. O červencovém převodu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstva rozhodl kabinet na návrh premiéra Babiše a vedoucí úřadu Tindebárty minulý týden. Cyklistický závod Míru krátkodobě omezí dopravu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Řidiči můžou během víkendu na uzavírky narazit při průjezdu balíku cyklistů s doprovodnými vozidly. Odkud kam se bude peloton přesouvat, nám řekl ředitel závodu a bývalý cyklista Leopold Koenig.
1: Jedeme sobotní etapu na Dlouhé Stráně ze Zábřeha a nedělní etapu z Krnova do Štemberka. Snažíme se co nejméně narušit dopravu. Ta uzavíra je kolem 15 minut, takže prosíme o strpení.
0: Podrobnější dopravní informace jsou i na webu závodmíru.com. Bukurešť přistupuje k odvetě za útok ruského dronu. Rumunsko vyhostí ruského konzula a zavře konzulát ve městě Konstanca. Ruský dron při útoku proti Ukrajině v noci na pátek podle místních úřadů zasáhl na jihovýchodě Rumunska u ukrajinských hranic 10-patrový panelový dům. Lehce zranil 2 lidi. Incident odsoudili šéf NATO Rutte, představitelé Evropské unie i politici řady evropských zemí, včetně Česka. Moskva odmítla, že šlo o ruský dron, podle ní proto nejsou důkazy a chce zahájit vlastní vyšetřování. Přibývá zadlužených Slováků. 10% obyvatel země přiznává, že bez úvěrů nedokážou fungovat a mají problémy se splácením. Před rokem se stejný problém týkal pouze 4% lidí.
2: Z najnovších dát vidno, že pre časť domácností už dlh nie je výnimočné riešenie, ale bežná súčasť fungovania. Je to signál, že rodinné rozpočty sú dlhodobo pod tlakom. Slovensko dnes čelí hlbšej zmene finančného správania ľudí. Ich platobná disciplína sa zhoršila, a to aj preto, že štvrtina domácností žije od výplaty k výplate. Európsky trend je podobný, v iných štátoch aj horší. Môže za to nielen inflácia, ale aj slabý rast platov. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Fotbalová Slávia si pojistila Tomáše Holeše a Mojmíra Chytila. 33-letý obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Za dosavadních 7 sezón s klubem z Pražských Vršovic získal 4 ligové tituly. Pokud Holeš nový kontrakt naplní, bude v Edenu 9 let. 27-letý útočník Chytil má za sebou 3 roky ve Slávii, během kterých dal 47 gólů a slavil s ní druhý titul. Kontrakt má o rok delší, tedy do roku 2029. Klub o tom informoval na svém webu. Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, na severu občas zaprší, místy zabouří, postupně se vyjasní až na polojasno. Naměříme teploty od 20 do 28 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková.
1: Maximální ceny paliv o víkendu o haléře klesnou. Litr benzinu v Česku zlevní na 42 koruny a 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Zveřejnilo to ministerstvo financí. Jde o ceny paliv na víkend a pondělí. Stát ceny pohonných hmot reguluje kvůli válce s Íránem. Pokračovat v tom bude i v červnu. Z výherce rekordního Eurojackpotu se může stát třeba realitní magnát. Podle ekonoma Lukáše Kovandy by ale výherce neměl téměř 3miliardovou výhru investovat jedním směrem. Analytik v Impulzech Honzy Benešovského řekl, že by pohádkové jmění rozmělnil do zlata, akcií, dluhopisů nebo právě nemovitostí, třeba bytů.
2: Člověk si za tu sumu může pořídit třeba 250-60 metrových bytů v Praze, v 320 takových bytů v Brně, ale ani to neznamená, že by měl nakupovat stovky bytů v jednom městě, ale také vlastně i v rámci těch nemovitostí takzvaně diverzifikovat, to znamená kupovat v různých městech, třeba i v různých zemích.
1: Zhruba 400 milionů korun sázkař odvede státu na daních. Společnost Olvin už výherce astronomické sumy zná a kontaktovala ho. Nabízí mu psychologickou pomoc, finanční konzultaci i právní poradenství. Provoz na silnici u Olšan na Šumpersku zkomplikuje oprava vozovky. Jde o 3kilometrový úsek vedoucí do obce Vyšehoří. Rekonstrukce začne v pondělí a potrvá zhruba 2 měsíce.
3: Po většinu této doby bude úsek kyvadlově průjezdný a doprava řízena semafory nebo vyškolenými regulovčíky s vysílačkami. Pouze během pokládky čerstvého asfaltu se frekventovaná silnice v úseku Olšany Vyšehoří úplně uzavře a objízdné trasy povedou přes Šumperk nebo Lunchkroun. Oprava je nutná kvůli špatnému technickému stavu cesty a zahrnuje i frézování starého asfaltu, sanaci podloží a modernizaci svodidel. Eva Panošová, Rádio Impuls, Šumpersko.
1: V americkém Anchorage začal soudní proces rodiny Kellnerových. Pozůstalí po českém miliardáři žalují společnost, která před 5 lety organizovala pro Kellnera a jeho společníky takzvaný hellskying, kdy lyžaře a snowboardisty vrtulník dopraví do náročného terénu. Pilot vrtulníku ale nezvládl přistání a stroj tragicky havaroval. Proces má podle zjištění ČTK objasnit, proč se nehoda stala, jak firma helikoptéru monitorovala a kdo pochybil při spuštění záchranných operací. Vedle 56-letého Kellnera při havárii v březnu v roce 2021 přišli o život i trenér, pilot a 2 horští vůdci. Nehodu přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horvát, kterého z vraku dostali záchranáři asi 6 hodin po nehodě. Jakub Menšík postoupil poprvé do 8. finále Roland Garros. Nasazenou osmičku Australana Alexe de Minaura porazil po setech 0-6, 2x6-2 a 6-3 na sety. Český tenista se i na 2. Grand Slamu v sezóně probojoval mezi nejlepších 16 hráčů. V boji o čtvrtfinále 20-letý Menšík narazí na Rusa Andreje Rubliova. Naopak v ženské dvouhře už bude turnaj v Paříži pokračovat bez české účasti. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do 8. finále Roland Garros nepostoupily. Sobota přinese víc oblačnosti, místy déšť, občas i bouřky. Na severovýchodě území bude kolem 22 stupňů, jinak se oteplí až na 28.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Tolik zprávy v 6 hodin, máme tady sobotu 30. června, krásné ráno vám přeje Ludvík Pospíšil. No a tohle je Sagvantofy, Dávej ber.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Českým pool z české písničky 60. až 80. let. Za chvíli Dalibor Janda, Kde jsi?
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Máme tady poslední květnový víkend, sobotu 30. Co pro vás chystáme? Písničky z českých pohádek. To bude hudební dvojice krátce po půl sedmé. Taky nabídneme reprízu hudebního kalendáře pro tento týden. Tentokrát se věnujeme písničce biograf Láska Hany Zagorové. Zjistíme, jak se tahle písnička rodila. A taky vás zveme do stříbrné štoly v Jiřetíně pod Jedlovou. Ta byla dlouhých 50 let zavřená. Proč do ní turisté nesměli? Tak to prozradíme v rubrice Máme Česko rádi přesně v 10:30. No a za chvíli probereme víkendové hlasování Českého impulzu. Přejeme vám krásné ráno.

Na českém impulzu nám právě dospívala Lucie Bílá, za chvíli skupina Katapult, Já nesnídám sám, tak tuhle písničku určitě do 6:30 stihneme. Teď je to naše víkendové hlasování, ptáme se vás na hodinky, jestli máte radši ručičkové nebo digitální. Hlasujete na Facebooku Českého impulzu www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Na ručičkových hodinkách si ceníme eleganci, digitálky podvědomně považujeme za přesnější. Který typ hodinek je pro vás top? Máte radši ručičkové nebo digitální hodiny? Vysílejte o tomhle víkendu s námi.

0: Sobotní ráno na Českém Impulzu, po 7:30 budeme hrát variaci na renesanční téma Vladimíra Mišíka a taky se těšte na písničky z českých pohárek v hudební dvojici. Ale ze všeho nejdřív si projdeme sobotní počasí.
1: V průběhu dne bude přibývat oblačnosti, sem tam s přeháňkami, místy s bouřkami. K večeru se začne vyjasňovat a srážky ustanou. Naměříme teploty od 24 do 28 stupňů, na severovýchodě bude kolem 22.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Sobota, 30. května, tady je český impuls, české písničky 60. až 80. let. No a před námi je hudební dvojice. Tentokrát jsme vybrali písničky z českých pohádek. Leťa Kozderková bude zpívat Princeznu se zlatou hvězdou a Helena Vondráčková Václav Neckář písničku Znám jednu krásnou zahradu. No a to je písnička z filmu, z pohádkového filmu Šíleně smutná princezna. Hrajeme.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Pověz

Tolik dvě pohádkové písničky tady na Českém impulzu v naší hudební dvojici. Teď už je připravená Věra Špinarová, Petra Janů a duet To máme mládež. Za chvíli 7:00, zprávy. No a po 7:00 se podíváme i na textovky, respektive WhatsAppky od vás. Napište nám, jaké je u vás počasí. Pište na 734 787 981. Tady je Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Pěkné ráno. Lebka svaté Zdislavy se vrací na místo činu. Jabloné v Podještědí na Liberecku dnes hostí tradiční zdislavskou pouť. Do tamního chrámu se při ní vrátí ukradená relikvie. Lebku svaté Zdislavy zcizil zloděj 12. května a zalil je do betonu. Policie ho po několika dnech dopadla. Dnes při hlavní mši předá vzácnou relikvii zpět do rukou církve. A mluvčí českolipského oddělení policie Ivana Baláková potvrzuje, že muži zákona jsou v pohotovosti.
4: Vzhledem k tomu, že očekáváme vysokou návštěvnost diecézní pouti, posílíme výkon služby pořádkové i dopravní policie.
3: Lebka svaté Zdislavy bude v chrámu v Jabloném dnes vystavená. Bude to ale naposledy, pak je chce církev uložit do hrobky. Dneškem začíná dvoudenní aviatická pouť. Pořadatelé čekají, že na leteckou show na Královéhradeckém letišti dorazí tisíce účastníků. Areál letiště se divákům otevře v 9 hodin. Parkování bude připravené o půl hodiny dřív. Letiště je v severní části Hradce Králové, asi 4 kilometry od centra. Podle policie se dají v okolí letiště a na příjezdových trasách očekávat dopravní komplikace. Doporučuje proto, aby návštěvníci využili kyvadlovou autobusovou dopravu. Letový program aviatické pouti začne v poledne a potrvá minimálně 5 hodin. Pozemní program bude od 9 do 5 odpoledne. Bratislava se připravuje na večerní mega koncert legendární skupiny Iron Maiden. Pořadatelé očekávají až 30 tisíc lidí. Platí i přísná bezpečnostní opatření.
5: Až 1250 pracovníků počas koncertného dňa zabezpečuje bezpečnost, ochranu, plynulost, vstupy, servis a technickou stránku. Do akcie sa nasadí aj speciální monitorovací dron. Ten bude dostatočne vysoko nad hlavami ľudí, aby ich nevyrušoval. Koncert sa koná na národnom futbalovom štadióne, ktorý sa pokryl vyšším počtom bezpečnostných kamier. Mimoriadne prísne budú aj bezpečnostné kontroly.
3: Donald Trump překročil své pravomoce. Své jméno podle amerického federálního soudu totiž na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidal americký prezident nezákonně. O přejmenování kulturního centra může totiž rozhodnout jen kongres a nikoli správní rada centra. Soud zároveň uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně. Píše to agentura AP. Trump v příspěvku na své sociální síti True Social rozhodnutí soudu ostře zkritizoval. Soudce obvinil z politické zaujatosti. Trumpovy kroky kolem centra pobuřují osobnosti kulturní scény. Nesouhlasí s nimi ani Kennedyho potomci. Mraky začnou postupně z oblohy mizet, lokálně ale přijdou přehánky nebo i bouřky. Naměříme do 28 stupňů, na severovýchodě území bude chladněji jen kolem 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 3 minuty po 7 hodině, krásné ráno vám přeje Ludvík Pospíšil, no a taky Marcela Holanová. Tohle je písnička Žárlím.

0: Zobali vrabci, zobali, legendární písnička Ivana Mládka na českém Impulzu. Za chvíli Iveta Bartošová, Málo mě zná.
1: Dnes na českém Impulzu.
0: Máme tady sobotu 30. května, dnes je to 17 let, co odešel Valdemar Matuška. Určitě si na něj rádi vzpomeneme v naší hudební dvojici. Taky pro vás máme hudební kalendář, tentokrát o písničce Biograf Láska. V 7 hodin a 50 minut vás čeká repríza hudebního kalendáře právě pro tento týden. A budeme cestovat. Krokodýl je velmi rychlé zvíře, o tom není sporu. Jestli pak se dá krokodýlovi utéct, no tak to nám řekne náš cestovatel Jirka Kolbaba. Poslouchejte v 1:30 Český impuls. Teď už slibovaná Iveta Bartošová.

Sobota na Českém impulzu, za chvíli bude 19:30, právě nám dospívala Marie Rotrová a za chvíli velmi pozitivní víkendová písnička, týden končí Achil, Zachar a Bolek, tady na Českém impulzu. Máte radši ručičkové nebo digitální hodinky? Na to se vás ptáme v našem víkendovém hlasování. Na ručičkových hodinkách si ceníme eleganci, digitálky zase podvědomně považujeme za přesnější. No a teď, které ty hodinky jsou lepší? Píše nám Martina. Martina napsala WhatsAppku na číslo 734-787-981. Ať ručičkové nebo digitální, autobus mi ujíždí tak jako tak. No a jak to máte vy? Hlasujte na Facebooku Českého impulzu a pokud připíšete i komentář, budeme jenom rádi.

0: Českým půl spolu 8,2 minuty, přejeme krásné ráno, hned po půl Petr Kotval, kde kdo je dál, hrajeme české písničky celý den. Pod Řípem v Mnětiši máme 16 stupňů Celsia, píše nám Dáša a napsala taky Zbyněk z Nivnice, kde je polojasno a 11 stupňů. A budeme rádi, když nám taky napíšete, pošlete WhatsAppku na číslo 734 787 981. Dnes se slunce nejspíš potřebuje vyspat, máme proto zatažené až oblačné ráno, později ale mraky prořídnou a dokonce se objeví i slunce. Celý den nás čekají přehánky a bouřky a teploty do 28 stupňů. Na severní Moravě naměříme maximálně 24.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Jsou nesmělé. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Sobota 30. května, posloucháte Český impuls, tohle byl Ronnie Marton a kardinálové Hastrmane Tatrmane. Hrajeme české písničky 60. až 80. let, no a právě teď se budeme věnovat písničce Ona se brání. Tu naspíval Karel Černoch, no a komentář má pro nás Petr Janda. Hezké ráno.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Ona se brání je jedna z nejkrásnějších písní roku 1968. Zpíval jí Karel Černoch a hrála skupina Juventus. To byly v 60. letech takový trošku rivalové olympiku. Dokonce několik osvícených hudebních redaktorů tedy napsalo, že máme s Karlem Černochem velmi podobný hlas. Tak to teda nevím, jak na to přišli, nicméně pro mě to zní velmi lichotivě.

0: Víkendový program Českého impulzu, za pár minut 8 hodina zprávy, ale ještě předtím stihneme reprízu hudebního kalendáře, tentokrát se věnujeme písničce Biograf Láska. Bylo dřív vejce nebo slepice a byl dřív text a nebo melodie. V případě Biografu Láska to odhalí skladatel Jiří Zmožek. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Pane Zmožku, písničky Biograf Láska, kterou jste natáčeli za Annou Zagorovou v roce 1982, vidím opět jméno textaře Vladimíra Čorta.

0: Já jsem chodil dance s těma písničkama, ale protože jsem měl vždycky tu melodii, že jo. Ona to okamžitě cítila, my jsme měli to stejné cítění spolu tady v tom, když se mi to přines. Já jsem viděl, že to je pro ní.
1: A teď jejich společný počin bude pro vás, všechny posluchače Rádia Český impuls. Legendární biograf Láska s hudbou Jiřího Zmoška a textem Vladimíra Čorta z roku 1982. Usaďte se, začínáme.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Pěkné ráno. Do části Česka dorazí lokální bouřky. Odpoledne a večer se objeví hlavně v západních a jižních Čechách. Izolované bouřky ale budou i jinde. Podle meteorologů toho při nich moc nenaprší. Rizikové budou spíš nárazy větru, výjimečně budou padat i kroupy. Informace upřesní experti během dopoledne. Ještě před polednem by se bouřky mohly ukázat na severu a východě Čech. Fakultní nemocnice v Plzni zahajuje stavbu chirurgického pavilonu. V areálu na Lochotíně to přináší změny parkování a provozu. Řidiči po vjezdu neodbočí k urgentnímu příjmu.
4: Léta připravovaná stavba pavilonu chirurgických oborů za zhruba 4 miliardy korun startuje. Motoristé musí počítat s tím, že většina z nich po vjezdu do areálu neodbočí k urgentnímu příjmu. Kvůli stavbě bude provoz na této komunikaci omezený. Rozsáhlé staveniště zabere také parkovací místa. Nová ale nemocnice zajistila například pod psychiatrií nebo nad onkologií. S orientací pomůže výrazné značení v celém areálu.
3: Na nejvyšší severoamerické hoře Mount McKinley na Aljašce zemřeli 3 horolezci z Lotyšska. Informuje o tom agentura AP. Skupině se stal osudným pád poblíž průsmyku ve výšce víc než 5,5 kilometru nad mořem. 4. člena výpravy se podařilo zachránit. Ve Švýcarsku se dnes vyrýsují medailové šance. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se bude rozhodovat o finalistech. 20 minut po 3. hodině odpoledne nastoupí domácí Švýcaři proti překvapení šampionátu Norům. Severané usilují o premiérovou medaili. Švýcarsko naproti tomu si dělá zálusk na první zlato. Druhé semifinále v 8 hodin večer rozehrají týmy favorizované Kanady a také Finska, které do semifinále pustila suverénní výhra nad českou reprezentací. Postupně má mraků ubývat, musíme ale počítat s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty budou většinou kolem 26 stupňů, na severovýchodě území má být chladnějších 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Za námi zprávy v 8 hodin. Krásné ráno vám přeje Ludvík Pospíšil. No a tohle je Vítě Vávra, holky z Gimplu.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Na Českém impulzu dorecitoval Miroslav Černý. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Písničky a přitom se v nich v některých případech, jako v tomhle, nemusí vůbec zpívat. Za chvíli šíří Korn a Té, co snídá.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Máme tu poslední květnový víkend, sobotu 30. Písničky Hany Zagorové o lásce budeme hrát krátce po 8:30 v hudební dvojici. A jaký k tomu máme důvod? Tak to samozřejmě po 8:30 odhalíme. Stříbrná štola v Jiřetíně pod Jedlovou byla dlouhých 50 let zavřená. Proč do ní turisté nesměli, řekne rubrika Máme Česko rádi. V 10:30 vás čekáme u rádia. No a ještě jeden tip. Divadelní muka zažil Jiří Sovák. Kdo za to mohl, tak to uslyšíme ve 16:45. O víkendu vám nabízíme výběr nejlepších scenek a vtipů z vysílání Alexandra Hemaly. Tady je Český impuls.

0: Tolik Jitka Zelenková v programu Českého Impulzu, za chvíli Naďa Urbánková s písničkou Vilém peče housky. Hrajeme české písničky celý den. Ručičkové nebo digitální, tak to je naše víkendové hlasování. Ptáme se, jestli máte radši ručičkové nebo digitální hodiny. Na těch ručičkových si většinou ceníme elegance, digitálky zase považujeme za přesnější, alespoň podvědomně. No a píšete nám svoje odpovědi, napsal nám Filip. Jako dítě jsem toužil po digitálkách, dnes si hýčkám ručičky. No a Marie z Příbrami přidala odpověď na ruku ručičky, na zeď digitál. Jak to máte vy? Máte radši digitálky anebo ručičkové hodinky? Hlasujte na Facebooku Českého Impulzu a nebo nám pošlete WhatsAppku na číslo 734 787 981. No a když připíšete, jaké máte teď po ránu počasí, žádné zle.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná znemá nic.

0: Sobotní ráno na Českém Impulzu, po půl deváté hrajeme Laďku Kozderkovou a písničku Dívka v rytmu zrozená. Dopoledne doma, po obědě ven. Tak by mohla vypadat sobota, ráno má víc mraku, odpoledne se může objevit slunce, přehánky a bouřky vydrží celý den až do večera. No a dnešní teploty do 28 stupňů Celsia. Na severní Moravě naměříme maximálně 24. A vysíláte s námi, píše nám Diana od Jihlavy, a tady je právě 12 stupňů Celsia. A další zpráva přišla ze Sokolova, píše nám Martin, a tady na teploměru právě 16. Napište i vy na 734 787 981. Tam funguje naše WhatsAppové číslo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Víkendový program Českého Impulzu máme tady sobotu 30. května. Právě v tento den, ale v roce 1992, se Hana Zagorová vdala za Štefana Margitu. No a my si to datum připomeneme pomocí hudební dvojice. Hana Zagorová nám bude zpívat o lásce. Nejdřív písničku Nešlap, nelámej a potom nasadíme Počítadlo lásky. Přejeme krásné ráno.
1: Hudební dvojice Aneb jako vejce vejci.

Tolik na Českém impulzu dvě písničky Hany Zagorové o lásce. To byla naše hudební dvojice. Za chvíli, když Milenky pláčou a Karel Gott a přesně v 9 hodin zprávy Českého impulzu. Máme tady sobotu 30. května. V Litomyšli začíná výstava Pat a Mát o slavném českém seriálu s nešikovnými kutily. No a do Jabloného v Podještědí na Liberecku se vrátí lebka svaté Zdislavy. Součástí jsou i mše nebo pouť. Tak taková bude sobota 30. května. Přejeme vám, ať se povede.

snad vyvolá jen vztek. Fejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. Brněnští kriminalisté vyšetřují včerejší požár obchodního centra Perla. V brněnských Žabovřeskách si hlídka strážníků odpoledne všimla požáru dřevěných palet, od kterých začala hořet fasáda nákupního centra. Přivolali proto hasiče i záchranku a z prodejen pomohli evakuovat 50 lidí. Dvě hlídky uzavřely pro veřejnost vstup do budovy a další strážníci kyvadlově usměrňovali dopravu v Korejské ulici. Informují o tom mluvčí policie a mužů zákona. Hasiči požár uhasili a odvětrávali zakouřené prostory. Při události se nikdo nezranil. Proč hořet začalo, vyšetřovatelé zjišťují. Zatím se nedá vyloučit žádná z vyšetřovacích verzí, tedy ani možnost cizího zavinění požáru. Cesta autobusem na Slovensko se výrazně zjednoduší. Přispěje k tomu nový projekt. Jde o společné dílo Zlínského a Trenčínského kraje.
2: První linka vyjede už v pondělí 1. června 8x denně, včetně víkendu a svátků, spojí Strání s Novým městem nad Váhom. Projekt Veřejná doprava bez hranic ale bude podstatně širší. Počítá se třeba s propojením Zlína s Trenčínem. Lidé se od nás snadněji dostanou také do Pouchova nebo Dubnice nad Váhom. Cílem je také to, aby se dalo jezdit v obou směrech na jeden jízdní doklad, v jedné měně a bez přestupování.
1: Občanská plovárna v Praze bude patřit dětem. Zítra se v historickém areálu v centru metropole poblíž Vltavy uskuteční tradiční dětský den. Akce proběhne ve spolupráci s městskou policií a dobrovolnými hasiči. Eva Beránková za pořadatele láká na nabitý program.
3: Tvůrčí dílny, skákací hrad, soutěže o ceny, bude tady spousta jídla a dobrého pití, budou tady ukázky integrovaného záchranného systému, včetně pořídčí policie a ukázek záchrany tonoucího z vody a ukázky hasičů, přijede i velké auto hasičské, takže děti určitě budou mít velký zážitek.
1: Dětský den v občanské plovárně proběhne zítra od 10 do 16 hodin. Vstup na akci je zdarma. Srbská legenda na Grand Slamu v Paříži dohrála. Tenista Novak Djokovic tak ani na Roland Garros nezíská svůj vytoužený 25. Grand Slamový titul. Ve třetím kole ho ve skoro pětihodinové bitvě udolal 19-letý Brazilec Fonseca. Přes mraky se postupně prosadí sluníčko, později se přidají přehánky nebo i bouřky. Většinou naměříme mezi 24 a 28 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 9. hodině budeme zapínat knoflíky lásky. Iveta Bartošová, Tatr Sepeši. A já jsem Ludvík Pospíšil. Přeju krásné ráno.

Na českém impulzu Víťa Vávra, za chvíli ho vystřídá Michal David s písničkou Největší z nálezů a ztrát. O tomhle víkendu se vás ptáme na to, jestli máte radši ručičkové nebo digitální hodinky, nebo hodiny, o tom je naše víkendové hlasování. No a tady je pár odpovědí, píše nám Iva od Ostravy. Nejlepší na určování času bylo tutání v rádiu, ale přijde mi, že dnes si rádia tutají, jak se jim zlíbí. No a napsal taky Petr ze Znojma, mám ručičkové hodinky po dědovi, digitálky mi nesmějí na ruku. No a čemu dáváte přednost vy? Máte radši ručičky nebo digitál? Hlasujte na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppku na čísle 734 787 981. No a teď už slíbený Michal David na Českém impulzu.

0: co se podívá, řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Víkendový program Českého impulzu po půl desáté pokračuje. Karel Zich, kudy? Tudy. No a jak bude pokračovat sobota na obloze? Zatím máme zamračeno, ale po obědě by se mohly objevit i nějaké sluneční paprsky. Dnešní teploty je maximálně 28 stupňů Celsia, na severní Moravě jenom 24. A pozor, objevují se přehánky a můžou se objevit i bouřky, během kterých by ale mělo napršet jenom minimálně. Teď už jdeme na slibovaného Karla Zicha.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Radka tu má prázdnej dům. Kory, kory.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Víkendový program Českého Impulzu, hrajeme české písničky 60. až 80. let, za chvíli Jiří Korn, jednou hůř, jednou líp. No a my si písničky nejen hrajeme, my se taky vydáváme ke kořenům nahrávek, zjišťujeme, jak ta, která písnička vznikala. Tento týden patří písničce Biograf Láska Hany Zagorové. Jak na tohle písničku reagovala paní Hanka, když ji slyšela poprvé, tak to nám řekne hudební skladatel Jiří Zmožek. Reprízu hudebního kalendáře máme pro vás ještě jednu. Nabízíme přesně v 15:30 tady na Českém Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkné dopoledne. V Kladně ráno projel osobní vlak návěstidlo zakazující jízdu. Nikomu se nic nestalo a nemělo to žádné další následky. Mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka agentuře ČTK řekl, že probíhá vyšetřování. Podle Kavky událost neměla vliv ani na provoz. České dráhy na webu informovaly, že nastalo omezení provozu v regionální dopravě, a to u jednoho vlaku mezi Kladnem a Prahou a u jednoho spoje v opačném směru. Trestanci z pardubické věznice si alespoň na chvíli užili svobody. Pomáhali totiž se stěhováním průmyslové školy v Pardubicích. 70 vězňů nosilo ponky, stojanové vrtačky, stoly nebo židle. Na spolupráci se věznice domluvila s krajem. Podobných zakázek pro odsouzené v poslední době přibývá. Stěhováním školy se zabavil třeba vězeň Jakub.
2: Vy máte ty splíny, že přijdete, furt chodíte po chodbě, jako jdete na televizi nebo si jdete číst. To je furt tam takový koloběh, tady to je prostě něco jiného, nového.
1: Vězně zapojí například také do pomoci s výmalbou stanice záchranářů ve Vysokém Mýtě nebo v domově sociálních služeb Slatiňany. Odsouzení pracují bez nároku na odměnu. Ve Spojených státech řeší nebezpečné termosky. Společnost Thermos stahuje z čínského trhu 4 miliony vakuových nádob na potraviny. Důvodem jsou uzávěry, které se kvůli dlouho neotevřeným nádobám mohou vymrštit a zranit člověka. S odvoláním na úřady to uvedla agentura Reuters. Společnost Thermos přislíbila, že dotčeným zákazníkům dodá nové uzávěry s přetlakovými ventily a uhradí související náklady. Ve Švýcarsku se dnes vyrýsují medailové šance. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se bude rozhodovat o finalistech. 20 minut po 3. hodině odpoledne nastoupí domácí Švýcaři proti překvapení šampionátu Norům. Severané usilují o premiérovou medaili. Švýcarsko si naproti tomu dělá zálusk na první zlato. Druhé semifinále v 8 hodin večer rozehrají týmy favorizované Kanady a také Finska, které do semifinále pustila suverénní výhra nad českou reprezentací. Mraky začnou postupně z oblohy mizet, lokálně ale přijdou přehánky nebo i bouřky. Naměříme do 28 stupňů, na severovýchodě území bude chladněji, jen kolem 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 10. hodině, krásné sobotní dopoledne přeje Ludvík Pospíšil. No a mám pro vás hned první písničku po té 10. Pavel Vítek, Mám rád vůni tvý kůže.

Eva Olmerová dospívala na Českém impulzu, za chvíli další silný hlas, Maťka Kozderková a Pigale. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Stříbrná štola v Jiřetíně pod Jidlovou byla dlouhých 50 let zavřená. Proč do ní turisté nesměli? No tak to zjistíme v rubrice Máme Česko rádi. To vysíláme přesně v 10:30 na Českém impulzu. Tady.

0: Sobotní dopoledne na Českém impulzu hrajeme české písničky celý den. Za chvíli hned po půl jedenácté Hana Zagorová, Dneska už to vím, to je písnička z filmu Slunce, seno, jahody. S Hanou Kracíkovou si teď vyjedeme až k česko-německé hranici.
1: Máme Česko rádi.
2: V nejsevernější části České republiky najdeme Jiřetín pod Jedlovou. Je branou do Šluknovského výběžku a my vás tam dnes pozveme s Mirkem Tausigem do podzemí. Dobrý den, Mirku.
3: Dobrý den. Podzemí Jiřetína pod Jedlovou v podstatě bylo příčinou vzniku města. Bylo založené v roce 1548 jako hornické město poté, co tu byla objevena ložiska stříbrných rud. První štolu tu vykutali už 9 let před založením obce. To byla štola svatého Krištofa. My se ale dnes podíváme do mnohem mladší štoly, a to svatého Jana Evangelisty.
2: Ta je totiž přístupná. Štolu nechal roku 1781 založit Jan z Edinburgu a délka chodeb činila 640 metrů. Navazovala na další štoly v okolí, které byly celkem 4, a k tomu jedna šachta.
3: Do štoly svatého Jana Evangelisty se veřejnost prvně mohla podívat už v roce 1935, a to díky spolku pro cizinecký ruch v Jiřetíně pod Jedlovou. V roce 1945 byl ale vchod do štoly zavalený trhavinou a štola zůstala na víc než 50 let uzavřená. Průzkumy v 90. letech pak ukázaly, že turisté by se tam znovu mohli pustit. Od roku 1999 se smí podzemí procházet 320 metrů.
2: Jiřetín je ovšem místo vhodné k výletu i pro ty, kterým se podzem moc nechce.
3: No jistě, a stejně je možné zůstat u dolování. Projít si můžeme naučnou stezku údolím Milířky. Měří zhruba 5 kilometrů a na vlastní oči si při procházce můžeme prohlédnout pozůstatky těžby v terénu.
2: O historii dolování v Jiřetíně nám víc prozradí také v místním muzeu. To se nachází na náměstí ve zrekonstruované budově fary. Další část muzea se věnuje dějinám blízkého hradu Tolštejn. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Sobota na Českém impulzu, za chvíli 11. hodina, těší se na vás Adam Kuřica, který s vámi bude přes poledne. No a já, Ludvík Pospíšil, pro vás mám dvě růžové písničky v naší hudební dvojici. Helena Vondráčková bude zpívat Růže kvetou dál, no a Valdemar Matuška Růže z Texasu. Dnes je to přesně 17 let, co Valdemar Matuška odešel. Mějte se hezky a budu se těšit brzy naslyšenou tady na Českém impulzu.
1: Hudební dvojice
2: Anet. Co mají písničky společného?

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: Pěkné dopoledne. Do části Česka dorazí lokální bouřky. Odpoledne a večer se objeví hlavně v západních a jižních Čechách. Izolované bouřky ale budou i jinde. Podle meteorologů toho při nich moc nenaprší. Rizikové budou spíš nárazy větru, výjimečně budou padat i kroupy. Informace experti ještě upřesní. A silný vítr už dorazil na Sněžku. Zastavený je kvůli němu horní úsek kabinové lanovky. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude mimo provoz nejspíš celý den. Uvedl to vedoucí provozu společnosti Lanová dráha Sněžka Jiří Špetla na webu. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km v hodině. V závislosti na počasí jezdí denně mezi 8 hodinou ráno a 7 večer. Lebka svaté Zdislavy se vrací na místo činu. Jabloné v Podještědí na Liberecku dnes hostí tradiční zdislavskou pouť. Do tamního chrámu se při ní vrátí ukradená relikvie. Lebku svaté Zdislavy zcizil zloděj 12. května a zalil ji do betonu. Policie ho po několika dnech dopadla. Dnes při hlavní mši předá vzácnou relikvii zpět do rukou církve. A mluvčí českolipského oddělení policie Ivana Baláková potvrzuje, že muži zákona jsou v pohotovosti.
4: Vzhledem k tomu, že očekáváme vysokou návštěvnost diecézní pouti, posílíme výkon služby pořádkové i dopravní policie.
3: Lebka svaté Zdislavy bude v chrámu v Jabloném dnes vystavená, bude to ale naposledy, pak ji chce církev uložit do hrobky. Fotbalisté Baníku Ostrava zkusí znovu potvrdit roli favorita. Ve hře bude hodně, tedy setrvání v první lize. V odvetě baráže bude Baník na hřišti Táborska hájit náskok 3-0 z prvního utkání. Stadion v Táboře pro 12 diváků je vyprodaný, včetně rozšířeného sektoru hostů pro 350 fanoušků. Očekává se příjezd dalších stovek příznivců Baníku bez vstupenek. Domácí klub proto vytvoří před stadionem fanzónu a bude duel promítat na velkoplošné obrazovce. Utkání začne hodinu popoledni. Baráž se hraje od sezóny 2018-19 a ještě se nestalo, že by z ní prvoligový celek sestoupil. Doplním, že zítra bude hájit nejvyšší soutěž Slováckou po úvodním vítězství 4-1 nad Artisem Brno. Postupně má mraků ubývat, musíme ale počítat s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty budou většinou kolem 26 stupňů. Na severovýchodě území má být chladnějších 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Takové byly zprávy v 11. Adam Kuřica přeje hezké sobotní dopoledne s datem 30. května. A teď už z české muziky let 60. až 80. Lenka Filipová, písnička Až to budem mít.

Český Impuls, rádio pro radost ze života, sobota 30. květen, doufám, že se máte fajn. Do půl 12. další písničky let 60. až 80. určitě uslyšíme Petra Nováka, skupinu George and the Beethovens, skladbu Hvězdičko blízkavá. Máte radši ručičkové nebo digitální hodiny? Na ručičkových hodinách si ceníme eleganci, digitálky podvědomě považujeme za přesnější. Tak jak to máte vy? Zjišťujeme v rámci víkendového hlasování Rádia České Impuls. Anketu najdete na našem Facebooku na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Zapojte se i vy, my se těšíme na vaše reakce a názory.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, sobota 30. květen, ještě stále přeji hezké dopoledne. Po 11:30 naše impulzovec krabička Marie Rotrová, písnička Lásko, více prozradí Paulo Habera. My si teď ale pouštíme duet Radovánky, Iveta Bartošová a Michal David na rádiu Český Impuls.
1: Český Impuls, rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Na hladký průběh v okolí aviatické pouti dohlížejí policisté. Na příjezdu ke Královéhradeckému letišti se dopoledne tvořily kolony. Areál hostí celkový 34. ročník letecké show. Pořadatelé čekají, že dorazí tisíce návštěvníků. Program ve vzduchu startuje v těchto chvílích. Policie návštěvníkům doporučuje využít při cestě na letiště kyvadlovou dopravu. Ta jezdí mezi vlakovým nádražím a letištěm. První hradecký ročník představí přes 40 letounů a další techniku. Akce se dosud konala na letišti v Pardubicích. Přesunout se musela kvůli modernizaci čáslavské letecké armádní základny kvůli změnám v zázemí bojových letounů Gripen. Zima se silničářům pěkně prodražila. Cestáři v Libereckém kraji utratili nejvíc peněz za posledních 10 let. Náměstek tamního hejtmana Daniel David přesto říká, že to byla zima průměrná.
2: Počet zásahových dní byl zhruba asi o 10 méně, než bylo v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu a soli. Letošní zima proběhla tak, že jsme nezaznamenali nějaké výrazné stížnosti na kvalitu zimní údržby, což oproti předchozím zimám je také výrazný pokrok.
1: Za letošní zimní údržbu silnic vydalo hejtmanství přes 154 milionů korun. Nejméně zaplatilo před 4 lety, kdy z jeho kasy šlo o 70 milionů míň. Celkem se liberečtí silničáři zvládli postarat o necelé 2000 kilometrů. Fakultní nemocnice v Plzni zahajuje stavbu chirurgického pavilonu. V areálu na Lochotíně to přináší změny parkování a provozu. Řidiči po vjezdu neodbočí k urgentnímu příjmu.
3: Léta připravovaná stavba pavilonu chirurgických oborů za zhruba 4 miliardy korun startuje. Motoristé musí počítat s tím, že většina z nich po vjezdu do areálu neodbočí k urgentnímu příjmu. Kvůli stavbě bude provoz na této komunikaci omezený. Rozsáhlé staveniště zabere také parkovací místa. Nová ale nemocnice zajistila například pod psychiatrií nebo nad onkologií. S orientací pomůže výrazné značení v celém areálu.
1: Donald Trump by měl schodit přebytečná kila. Vyplývá to z výsledků lékařské prohlídky. Jinak je zdravotní stav amerického prezidenta prý stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svou funkci. Prohlídku podstoupil 79-letý Trump v úterý ve vojenské nemocnici. Přes mraky se postupně prosadí sluníčko, později se přidají přehánky nebo i bouřky. Většinou naměříme mezi 24 a 28 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Máme krátce po 12. hodině, opět vás zdraví Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené sobotní pravé poledne s datem 30. května a teď už Petra Janů, píseň Říkej mi.

Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobota, 30. květen, do půl jedné, skupina Čechomor, Lenka Dusilová, písnička Proměny. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Saša za nás nahlédne do TV programu o půl jedné.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobrý den, sobota 30. květen. Naše první odpolední hudební dvojce nabídne písničky z českých pohádek více po půl jedné. Teď už ale kolega Saša Hemala a jeho televizní tipy. Sašo, tak co si dnes nesmíme nechat ujít?
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Zázraky přírody na úvod sobotního večera opět prověří připravenost a statečnost dvojice moderátorů Kramár Kořen. Tentokrát se budou střemhlav vrhat do vodních hlubin a také nahlédneme do fascinujícího světa papoušků. To vše i s hosty v premiéře ve 20.10 na ČT1. Když někdo zmizí z povrchu zemského beze stopy, pak je asi zatím vycvičený tým loupežníků. Navíc, když se jedná o docela velký předmět, kterým je osobní automobil, pak už se dá říci, že jsou zatím profíci. Právě to se děje i ve velkém, v seriálu Zákony vlka ve 2015 na Primě, ve čtvrtém pokračování nazvaném Ukradená láska. Na Nově je to téměř už pravidelný superlov, kde je velkou výzvou pro soutěžící tým těch nejbystřejších mozků ve 2020. A poté napínavý snímek Bournův mýtus, ve kterém agent bez minulosti v podání Meta Damona zjistí, že před svou minulostí jen stěží uteče. I v zapadlé indické vesnici, kam se ukryl, bude objeven a co se bude dít dále, uvidíte v 21.45 též na Nově. Přeji hezký a romantický sobotní večer, přátelé.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ať říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobota, 30. květen, přeji hezké odpoledne, blíží se nám 13. hodina, po zprávách celou už bude vysílat moje milá kolegyně Lenka Haluzová. Na řadě je teď naše první sobotní odpolední hudební dvojce, ta nám spojila písničky z českých pohádek. Čeká nás Laďka Kozderková, skladba Princezna se zlatou hvězdou ze stejnomenné pohádky, a pak nás také nemine duet Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře, Znám jednu krásnou zahradu z pohádky Šíleně smutná princezna. Já jsem Adam Kuřica, tímto se s vámi pro dnešní den loučím, za sebe vám přeji hezkou sobotu. I nadále si ji užijte v rytmu české muziky let 60. až 80. To znamená s naším rádiem. Já se na každého z vás budu těšit v pondělí po 6. hodině raní, kdy nastartujeme nový týden, nový měsíc, dokonce tady na rádiu Český impuls. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Hudební dvojice
5: Aneb ve dvou se to líp táhne.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkný den. Část Česka zasáhnou silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti až víc než 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. V deštích může hlavně zítra místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. Hrozí zaplavení sklepů nebo podjezdů, případně rozvodnění menších toků. Vítr a kroupy zase mohou lámat větve a to by mohlo omezit provoz na silnicích a železnicích. Výstraha před silnými bouřkami začala platit v poledne a potrvá do 7 hodin večer. Týká se Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, jihozápadu Středočeského kraje a Vysočiny a také Znojemska v Jihomoravském kraji. Zítra se vrátí opět v poledne. Rozšíří se kromě zmíněných regionů na Prahu a většinu území Středočeského a Ústeckého kraje a Vysočiny. Na přírodní koupaliště v Moravskoslezském kraji vyrážejí i hygienici. Na rozdíl od návštěvníků tam ale zahajují pravidelné kontroly kvality vody. Oficiální koupací sezóna začíná dnes a první analýzy vzorků ukázaly, že zhoršená jakost vody je v nádržích Čerťák v Novém Jičíně a v údolí Mladých v Bílovci. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, napříč regionem budou hygienici kontrolovat vodu na celkem 25 místech.
2: Jedná se o koupací nádrže, které nemají provozovatele. Hůře průhledná voda je ve 4 koupalištích. Je mezi nimi i oblíbená přehrada Olešná u Frýdku Místku. Ve všech případech se ale jedná o nezávadnou vodu, kde je pravděpodobnost vzniku zdravotních potíží nízká. A dobře dopadly také analýzy zaměřené na cerkáriovou dermatitídu. Ta se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkami a svěděním. Tady získávají hygienici vzorky sběrem plžů, kteří cerkárie vylučují. Nic takového se ale nikde zatím nepotvrdilo.
1: Občanská plovárna v Praze bude patřit dětem. Zítra se v historickém areálu v centru metropole poblíž Vltavy uskuteční tradiční dětský den. Akce proběhne ve spolupráci s městskou policií a dobrovolnými hasiči. Eva Beránková za pořadatele láká na nabitý program.
3: Tvůrčí dílny, skákací hrad, soutěže o ceny, bude tady spousta jídla a dobrého pití, budou tady ukázky integrovaného záchranného systému, včetně pořídící policie a ukázek záchrany tonoucího z vody a ukázky hasičů, přijede i velké auto hasičské, takže děti určitě budou mít velký zážitek.
1: Dětský den v občanské plovárně proběhne zítra od 10 do 16 hodin. Vstup na akci je zdarma. Provoz na mnichovském letišti dopoledne přechodně přerušil dron. Podezřelý letící objekt spozoroval jeden z pilotů. Pro vzlety a přistání byly uzavřené obě ranveje. Po několika desítkách minut se provoz na mezinárodním letišti obnovil. Mraky začnou postupně s oblohy mizet, lokálně ale přijdou přehánky nebo bouřky. Naměříme do 28 stupňů, na severovýchodě území bude chladněji jen kolem 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pěknou sobotu přeju, zprávy ve 13 hodin jsou za námi. S vámi je Lenka Haluzová a následující hodinu otevíráme písničkou Hurikán od Dalibora Jandy. Tak chci vám hezky poslouchat.

0: Rádio Český impuls.
1: Lojzo? Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.

0: jenže brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky na moč, jojzo, jojzo, jojzo, taky na moč, jojzo, jojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrázo, řekni čím.
1: Zkus vodu. Zkus vodu. Ten si hodu.
0: A v čem ji mám přinést? A v čem ji mám přinést? Řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má.

Iveta Bartošová právě dospívala písničku o lásce. Já vám přeju krásnou poslední květnovou sobotu. Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Za chvíli budeme cestovat. Krokodýl je velmi rychlé zvíře. Jestli se před ním vůbec dá utéct, tak to poví Jirka Kolbaba ve svém cestovatelském pořadu už za pár minut. Předtím ale ještě stihneme několik písniček, a to třeba Je v tahu od Petra Kotvalda.

0: Přeju vám všem krásnou sobotu s datem 30. května. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde vám hrajeme ty nejkrásnější české a slovenské písničky 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na písničku Nejhezčí dárek, ale ještě předtím vyrážíme do světa. Až se na vás jednou usměje štěstí a podíváte se do Austrálie, tak dávejte pozor na krokodýly. Podle Jirky Kolbaby se s nimi totiž můžete potkat častěji, než by jeden řekl.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Když tak obcházíme okolo vodních ploch, jsme dostatečně jako turisté v Austrálii varováni. Řekne nám někdo, dávej pozor, sem nelez, tady jsou krokodýly?
3: To jsem hrozně rád, že jsi mi tu otázku dal, Honzo, protože tady je známý fenomén, a sice, že jsou tady varovné cedule, které nás upozorní na přítomnost tohoto nebezpečného krokodýla, ale že na druhé straně se často kradou jako suvenýry, takže nevěřme tomu, že když tam není cedule, že tam nejsou krokodýly. Krokodýl je nesmírně rychlé zvíře, má nesmírnou sílu, že nerozeznáme často krokodýla, ani když je nad vodou. A když nejsme si zcela jisti bezpečností, tak se v těch místech nemáme vůbec koupat. Existuje mnoho bezpečnostních pravidel, jedno třeba jenom přiblížím. Nebo dvě, nepřipravujme čerstvé maso přímo na břehu a nenabírejme každý den vodu na stejné místě. Skutečně v těch teritoriích, kde žijí tito krokodýly, tak je to velmi, velmi nebezpečné. Mnoho hrůzostrašných příběhů se dozvíme od místních lidí nebo v místním tisku a většina z nich je opravdu velmi, velmi reálných. Možná na závěr ještě jedna perlička, že dnes už jsou tito živočichové chráněni, je to od poloviny 60. let 20. století, takže by neměli být úplně volně stříleni, ale je to vždycky velký konflikt těch místních lidí i těch turistů, kteří sem zajíždějí, a to nebezpečí, které tady od krokodýlů hrozí.
2: V Austrálii u protinožců tedy pozor na krokodýly. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Krásné sobotní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde pokračuje naše víkendové hlasování. Na ručičkových hodinách si ceníme eleganci. Digitálky podvědomně považujeme za přesnější. Tak se vás ptáme, co vy. Máte radši ručičkové nebo digitální hodiny? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Z chvíli bude 14 hodin, ale do zpráv v celou si určitě zahrajeme ještě hudební dvojici. Budou to písničky Hany Zagorové O lásce, protože právě v tento den se v roce 1992 vdala za Štefana Margitu. Čeká nás tedy Nešlap nelámej a Počítadlo lásky. Hezký poslech.
1: Hudební dvojice
2: a Aneb Vrána k vráně sedá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Lebka svaté Zdislavy se vrátila kam patří, a to do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Stalo se tak při zdislavské pouti. Předání nedávno ukradené relikvie do rukou zástupců církve přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí, včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Lebka zůstane v bazilice vystavená jen do večera. Církev ji pak chce uložit. Z bezpečnostních důvodů ale místo uložení zůstane tajemství. Klempířův mediální zákon letí do koše. Podle premiéra Andreje Babiše se vláda nebude zabývat materiálem připraveným ministrem kultury kvůli obrovskému množství připomínek. Převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet zajistí kabinet změnou stávajícího zákona. Policie chce zrušit své oddělení v Bílovci na Novojičínsku. Radnice města s tím ale ostře nesouhlasí. Odchod státní policie odmítají občané, zastupitelstvo i starosta Bílovce Martin Holub.
2: Je něco jiného, když je oddělení státní policie ve městě a pak vám ho zruší a dají ho do vedlejšího města. Určitě to má jak psychologicky vliv na občany, tak prostě i na tu bezpečnost, jo? Že by to mělo nějaký dopad.
1: Cesta autobusem na Slovensko bude výrazně jednodušší. Přispěje k tomu nový projekt. Jde o společné dílo Zlínského a Trenčínského kraje.
3: První linka vyjede už v pondělí 1. června. 8x denně, včetně víkendu a svátků, spojí Strání s Novým městem nad Váhom. Projekt Veřejná doprava bez hranic ale bude podstatně širší. Počítá se třeba s propojením Zlína s Trenčínem. Lidé se od nás snadněji dostanou také do Půchova nebo Dubnice nad Váhom. Cílem je také to, aby se dalo jezdit v obou směrech na jeden jízdní doklad, v jedné měně a bez přestupování.
1: Od jihozápadu zítra bude přibývat mraků, postupně s přeháňkami a bouřkami, ty mohou být i silné. Naměříme maximálně mezi 24 a 28 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová. A jako první nám v této hodině zaspívá Lenka Filipová svoje věnování. Ať se vám hezky poslouchá.

Věra Špinarová a její píseň Svou mi tenkrát hrál právě doznělo na Českém impulzu. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne. Za chvíli pořád máme Česko rádi. Stříbrná štola v Jiřetíně pod Jedlovou byla dlouhých 50 let zavřená. Proč do ní turisté nesměli, tak to se dozvíte už za chvilku v našem turistickém okénku. Ale ještě před odchodem několik písniček, třeba Každý mi tě lásko závidí od Michala Davida.

0: Pěkné sobotní květnové odpoledne vám přeju. Budeme si hrát další krásné písničky z 60. až 80. let. Zazní třeba Sexem sexem od Juraje Kukury, ale teď už pořád máme Česko rádi. S Hanou Kracíkovou si vyjedeme až k česko-německé hranici.
1: Máme Česko rádi.
2: V nejsevernější části České republiky najdeme Jiřetín pod Jedlovou. Je branou do Šluknovského výběžku a my vás tam dnes pozveme s Mirkem Tausigem do podzemí. Dobrý den, Mirku.
3: Dobrý den. Podzemí Jiřetína pod Jedlovou v podstatě bylo příčinou vzniku města. Bylo založené v roce 1548 jako hornické město poté, co tu byla objevena ložiska stříbrných rud. První štolu tu vykutali už 9 let před založením obce. To byla štola svatého Krištofa. My se ale dnes podíváme do mnohem mladší štoly, a to svatého Jana Evangelisty.
2: Ta je totiž přístupná. Štolu nechal roku 1781 založit Jan z Edinburgu a délka chodeb činila 640 metrů. Navazovala na další štoly v okolí, které byly celkem 4, a k tomu jedna šachta.
3: Do štoly svatého Jana Evangelisty se veřejnost prvně mohla podívat už v roce 1935, a to díky spolku pro cizinecký ruch v Jiřetíně pod Jedlovou. V roce 1945 byl ale vchod do štoly zavalený trhavinou a štola zůstala na víc než 50 let uzavřená. Průzkumy v 90. letech pak ukázaly, že turisté by se tam znovu mohli pustit. Od roku 1999 se smí podzemí procházet 320 metrů.
2: Jiřetín je ovšem místo vhodné k výletu i pro ty, kterým se podzem moc nechce.
3: No jistě, a stejně je možné zůstat u dolování. Projít si můžeme naučnou stezku údolím Milířky. Měří zhruba 5 kilometrů a na vlastní oči si při procházce můžeme prohlédnout pozůstatky těžby v terénu.
2: O historii dolování v Jiřetíně nám víc prozradí také v místním muzeu. To se nachází na náměstí ve zrekonstruované budově fary. Další část muzea se věnuje dějinám blízkého hradu Tolštejn. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne na rádiu Český impuls. Právě Hana Hegerová dospívala písničku Buď to ty, anebo já. Za pár chvil budou tři odpoledne, ale před zprávami v celou si tak jako vždycky zahrajeme impulzovic krabičku. Postará se o ní Petra Janu a vybrala píseň Ráno. Zpívá Marcela Holanová. Já přeju příjemný poslech.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Já nevím, jestli je Karel Šíp lepší bavič nebo textař. Když vidím v televizi některý z jeho pořadů, myslím si, že je skvělý bavič. Když slyším, jak nádherně zpěvný text napsal Marcele Holanové do písně Ráno, obdivuju zase jeho textařské schopnosti. Inu, bylo to ještě před jejich rozvodem, že? Jmenovala se Stránu a dva roky předtím, než jí v roce 85 naspívala Marcela Holanová, to byl hit dnes už zapomenuté zpěvačky jménem Anna Rustikánová.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, poléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění, přišlost.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. Kolem vraždy tříleté Viktorky bude jasněji do konce června. Právě v této lhůtě zveřejní výsledky šetření v tragédii ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Řekl to na Nově. Tejc

0: už prý má zprávy o možných pochybeních, ale nechce být zatím konkrétní. Podle Tejce je nutné změnit přístup tak, aby soudci měli v rizikových případech více informací, aby mohli soudci lépe rozhodovat. Tříletou dívku měl zavraždit její otec v březnu v pražském Braníku. Dítě žilo původně u pěstounů. Soud ho podle médií předal biologickým rodičům, přestože věděl, že se otec potýká s psychickými problémy a drogami. Českem jdou bouřky. Výstraha platí do 7 večer pro území Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, taky Jihozápadu Středočeského kraje a Vysočiny a Znojemska v Jihomoravském kraji. Kromě bouřek má foukat i silný vítr. Meteorologové varují i před záplavami. Vítr a kroupy zase můžou lámat větve, což by mohlo omezit provoz na silnicích a železnicích. Zítra od pravého poledne do půlnoci se výstraha rozšíří kromě uvedených regionů na Prahu a většinu území Středočeského a Ústeckého kraje a Vysočiny. Zima si silničářům pěkně prodražila. Cestáři v Libereckém kraji utratili nejvíc peněz za posledních 10 let. Náměstek tamního hejtmana Daniel David přesto říká, že to byla zima průměrná.
1: Počet zásahových dní byl zhruba asi o 10 méně, než bylo v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu a soli. Letošní zima proběhla tak, že jsme nezaznamenali nějaké výrazné stížnosti na kvalitu zimní údržby, což oproti předchozím zimám je také výrazný pokrok.
0: Za letošní zimní údržbu silnic vydalo hejtmanství přes 154 milionů korun. Nejméně zaplatil před 4 lety, kdy z jeho kasy šlo o 70 milionů míň. Celkem se liberečtí silničáři zvládli postarat o necelé 2000 kilometrů. Írán zasahl základnu v Kuvajtu. Útok zranil 5 amerických vojáků a silně poškodil 2 americké bezpilotní letouny za víc než miliardu korun. Íránci na základnu udeřili v době, kdy Spojené státy zvažují dohodu o prodloužení křehkého příměří, které platí od dubna, ačkoliv obě strany od té doby občas na sebe zaútočí. A přidám i počasí na zítřek. Zpočátku bude polojasno, pak ale přijdou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty zítra vyšplhají mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásnou sobotu vám přeju. Zprávy v 15 hodin právě skončily. Před námi je další hodina plná pěkných písniček z 60. až 80. let. Jako první zazní Láska prý od Karla Černocha a Petra Dvorského. Já jsem Lenka Halůzová, jsem s vámi celé odpoledne. Příjemný poslech.

Písničku Stoletý stařec právě dospíval Dalibor Janda. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde máme non-stop jen to nejlepší z 60. až 80. let a už za chvilku nás čeká taky hudební kalendář. Bude o písničce Biograf láska od Hany Zagorové. Ale ještě předtím třeba Linda a Pavel a kdo nespívá, nemá hit.

0: Krásné sobotní odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Je nejvyšší čas na náš hudební kalendář. Byl dřív vejce, anebo slepice. A byl dřív text, anebo melodie. V případě biografu Láska to odhalí skladatel Jiří Zmožek. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Pane Zmožku, písničky Biograf Láska, kterou jste natáčeli s Hanou Zagorovou v roce 1982, vidím opět jméno textaře Vladimíra Čorta. To jste si s ním asi jako autor hudby poměrně rozuměl, ne? Když jste takhle často spolupracovali.
3: V té době jsem dělal hodně s Vladimírem Čortem a takový mezník mezi tím, že jsem dělal s Láďou a ten Biograf Láska je velmi zdařilý, krásný, tam se taky vyznamenal Vítě Hádl, oni pořádali, aby udělal arrangement. To dělal. Já jsem většinou psal ty melodie jenom a nechával jsem to textovat těm textařům. Já jsem nepsal na texty, takže já jsem v podstatě vždycky přinesl hotovou melodii a vybral jsem toho textaře, aby on to jako dotvořil. No a to bylo u Biografu Láska, to bylo ale naopak tak, že to dělal Čort.
2: Takže vy jste šel třeba k Haně Zagorové, nabídli jí tu melodii a ona se třeba hned do té písničky zamilovala, vzala ji.
3: Já jsem chodil k Hance s těma písničkama. Ale protože jsem měl vždycky tu melodii, že jo? Ona to okamžitě cítila, my jsme měli to stejné cítění spolu tady v tom, když se mi to přinesl. Já jsem viděl, že to je pro ní.
2: A teď jejich společný počin bude pro vás, všechny posluchače Rádia Český impuls. Legendární Biograf Láska s hudbou Jiřího Zmožka a textem Vladimíra Čorta z roku 1982. Usaďte se, začínáme.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Českém impulzu právě Karel Zich spolu s Pavlem Bobkem dospívali písničku K mikrofonu čelem. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice a budou to růžové písničky. Valdemar Matuška, Růže z Texasu, a potom Helena Vondráčková, Růže kvetou dál. Dnes je to 17 let, co Valdemar Matuška odešel. Hezký poslech.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Hudební dvojice
3: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Co by jsem ti pletl včera ještě? Najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště. Vstávej, už bude den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Dobré odpoledne. Pohřešovaný muž z Břeclavska je mrtvý. Tělo policie našla na okraji Břeclavy. Skončilo tak několikadenní pátrání, do kterého se zapojili desítky policistů i dobrovolníci. Muž sebou neměl léky, které vzhledem k zdravotnímu stavu potřeboval. Policie v minulých dnech opakovaně žádala veřejnost o pomoc s pátráním. Zapojila také psy a techniku, včetně dronů. Hygienici zahájili v Moravskoslezském kraji pravidelné kontroly kvality vody v přírodních koupalištích. Oficiální koupací sezona začíná dnes a první analýzy vzorku ukazují, že zhoršená jakost vody je v nádržích Čerťák v Novém Jičíně a v údolí Mladých v Bílovci. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, napříč regionem budou hygienici kontrolovat vodu celkem na 25 místech.
2: Jedná se o koupací nádrže, které nemají provozovatele. Hůře průhledná voda je ve čtyřech koupalištích.

0: Vištích. Je mezi nimi i oblíbená přehrada Ološná u Frýdku Místku. Ve všech případech se ale jedná o nezávadnou vodu, kde je pravděpodobnost vzniku zdravotních potíží nízká. A dobře dopadly také analýzy zaměřené na cerkáriovou dermatitídu. Ta se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkami a svěděním. Tady získávají hygienici vzorky sběrem plžů, kteří cerkárie vylučují. Nic takového se ale nikde zatím nepotvrdilo.
1: Více než 800 cestujících spalo ve francouzských rychlovlacích TGV. Vlaky na trase z Paříže do Lyonu měly totiž poruchu a uvízly na trati. Nikdo nebyl evakuován a cesta mezi francouzskými městy, která za běžných okolností trvá kolem 2,5 hodin, se protáhla na téměř 16 hodin, píše o tom deník Le Figaro. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. A přidám i počasí. Na zítřek naměříme až 28. Zpočátku bude polojasno, pak přijdou mraky, přehánky a bouřky. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Budeme si hrát pro radost ze života ty největší hity 60. až 80. let. Na úvod to bude Petra Zámečníková spolu s Jiřím Strnadem a Lítáme v tom.

0: Krásné sobotní odpoledne na rádiu Český impuls právě dozněla moje oblíbená letní písnička Prodavač limonád. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit na Jiřího Korna a Tvé stopy v písku, ale teď už mám pro vás scénku. Divadelní muka zažil Jiří Sovák, ale ne vlastní vinou. Za všechno může série záskoků.
1: Já jsem skoro okolností obdržel záskok ve hře, kterou jsem neviděl. Věděl jsem akorát o té postavě, že je to postava komická a že je to bratr Martina Růžka, který s jeho rodinou žije celý život v jednom paláci. Vyznačovala se ta role tím, že měla spoustu příchodů, odchodů, přeběhů a všelijakých takových špílců. Tak jsem si řekl, musíš se držet Martina, protože Martin, tvoje záchrana. Odjel jsem klidnej do divadla, ve vrátnici jsem se zhroutil. Dali mě do šatny, čekal jsem na Martina. Martin Růžek přišel majestátně, podíval se na mě očima zubního lékaře, který už předem slibuje, že to nebude bolet. Povídá, hošičku, moc toho ode mě nečekej, byly prázdniny, mám tam spoustu nejasností. Vytáhnul lejstra, začal listovat, opakovat si roli, chodil po jevišti, za kulisama, po chodbách, já jsem kostýmu, on v kostýmu, chodili jsme spolu, zašel taky na pizoár, já v roztržitosti za ním. Tam jsem samozřejmě předstíral, že se mi taky chce, abych nevypadal úplně tak hloupě. No a představení se blížilo začátku. Nastupovali jsme takhle z levé lože, já tam byl připravený a poslední, co si pamatuju, bylo to, že najednou slyším na jevišti Munzara zpívat. A hezky. Uvědomil jsem si, že jsem vlastně nikdy v životě neslyšel zpívat, ale to už mě události strhly. Ten děj mě vtáhl do sebe, kolegové si mě podávali jako merunu. Já jsem tu něco řekl, tam jsem se zasmál, rozlobil jsem se, nebo jsem se zase divil podle toho, jak jsem uznal za vhodný. A tahle ta vřava trvala 2 hodiny. Pak mi oznámili, že je konec, abych se šel děkovat, čemu jsem se velice divil. Ale to je jenom taková předehra. Pár dní jsme hráli něco jiného. A když jsme měli začít hrát tuhle tu osudnou hru, Martin Růžek bude mocný. Jediná moje záchrana, moje mateřská loď a naštudoval během dopoledne za něj tuto roli Václav Švorc. Má výbornou paměť, u aranžmana měl ponětí, já, co jsem věděl, už jsem zase zapomněl, takže to slibovalo velikou švandu. Připravili jsme se, až jsem znal jeho psychologický stav, jakým je, pak jsem v něm byl, tak mám tenoušku nic, ničeho se neboj, hezky jsem je chyť, zaklesli jsme se do sebe a vyrazili jsme na jeviště. No tak samozřejmě jsme dělali pro diváky dojem, jako že některý z nás nemůže na nohy, jenom se nevědělo, který. Já jsem s ním švejkal po jevišti, tak jak jsem zase uznal za vhodný, suverénně, když mluvil tedy, a Václav chrdlil text, bezpečně chrdlil text, já ho natáčel, když mluvil ke knížeti, když mluvil jako s hraběte, zase jsem ho natočil na hraběte, ať v té době já už věděl, kde je kníže, kde je hraběte, já už jsem ovládal. No a takhle jsme se probojovali až ke konci. A už to vypadalo, že se nemůže nic stát, tak jsem ho pustil. A on má poslední větu povídá, tak bratře, a teď půjdeme domů. A šli jsme každý na jinou stranu.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za chvíli se budeme zase smát, a to s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Pánové budou řešit lásku a vztahy. Ale ještě předtím pár písniček, zazní třeba Oheň v sobě máš od Karla Gotta.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Písničku Černý páv právě dospívala Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. Do zpráv celou zazní na českém Impulzu třeba ještě Nonstop od Michala Davida. Věkový rozdíl nemusí být na překážku šťastnému vztahu. Jiří Krampol se pokusí přesvědčit Miloslava Šimka.
1: Pane Stehno, já vás vítám, vám je 61 let.
2: No.
1: Nedávno jste se ženil.
2: No.
1: Dalo by se tedy říci, že právě vstupujete do života.
2: No.
1: A teď nám prozraďte, kolik let je vaší paní?
2: Tak to se radši neptejte, protože na diskošce je jedna z nejstarších a právě holky pro její pokročilý věk přezdívají křížal. Jmenuje se Marta, je to už skutečně very old větev.
1: No dobře, a kolik let je tedy vaší Martě křížale?
2: Na hromnice i bude 19.
1: No, to je veliký rozdíl, 19, vám je 61. Máte vůbec nějaké společné zájmy?
2: Jo, disco a kolečkový brusle.
1: To je vyhráno, to vám určitě vydrží na celý život. Můžete nám prozradit, jak jste se s křížalou Martou seznámili?
2: Normálně, jak jsem říkal, jsme byli na diskošce tančit. Já jsem zrovna šel do záklonu. Prostě měl jsem takzvaně zaděláno na break. Akorát se sunu do mostu a chytli mě plotinky. Tak mi křížala pomohla do záchranky. Já jsem využil situace, požádal jsem jí o ruku. Já totiž v leže, jo, vypadám ještě líp než normálně.
1: Myslíte?
2: No jasně, potvrdil to i lékař, povídá, pane Stehno, vy byste měl ležet pořád.
1: A pane Stehno, křížala Marta tedy s nabídkou k sňatku souhlasila i hned?
2: No jasně.
1: Co myslíte, že ji na vás zaujalo?
2: Já bych řekl jednak to, že mám po vojně. A za druhý, že se mnou nebudou problémy.
1: A jak vás přivítali rodiče Marty, tedy stará křížala, starý křížal?
2: Normálka.
1: Jo, no já se vás nechci dotknout, ale nezdáste se jim přeci jenom pro jejich dceru poněkud postarší?
2: Jako proč?
1: No jako, že už delší dobu cestujete životem na druhou stranu. A že už takzvaně jedete na rezervu.
2: To mě nějak ani nenapadlo. Akorát, když jsme tam byli v neděli na obědě, tak jsem si všiml, že ty rodiče, jo, budou zřejmě nějaký náboženský fanatici.
1: Proč?
2: Protože pořád na mě takhle koukali a furt vykřikovali. Ježišmarja! Pro Krista Pána! Tak abych si pan tátu naklonil na svou stranu, tak jsem mu věnoval Walkmana, nasadil jsem mu sluchátka na tykadla a pustil jsem mu do budky skladbu It was anything that you want. It was anything I can do. Just follow me and I send her along with love from me to you. A on chtěl, abych mu to přeložil. Povídám, vole, snad je o rytmus, ne? Já vám řeknu, oni kolikrát tyhle ty starý, i když jsou kolikrát mladý, nám mladým, i když jsme kolikrát starý, vůbec nerozumí. Já bych se dal nejradši pěstí, když si uvědomím, že celý můj starobní důchod tak křížal jenom stipendium. Padlo na toho Walkmana a takhle těžký prachy zaučili do skoro 40-letýho dětka.
1: Pane Stehno, to je velice zajímavé vyprávění. Jak dlouho jste vlastně s křížalou spolu?
2: Drtíme už třetí měsíc.
1: A chcete mít děti?
2: No křížala by furt chtěla, já ne. Já si nechci zkazit postavu.
1: To je rozumný. Máte nějaké, jako manžele, máte nějaké plány do budoucna?
2: No tak, chtěli bychom si natočit na video všech 22 dílů Rodáku a sehnat bony za 3.
1: Bony za 3, myslíte, že seženete?
2: Jasně.
1: A kdy?
2: Až se vrátí Vodáček.
1: Jo, to možná, jo. Pane Stehno, teď taková zásadní otázka. A jak to, že zatímco vaši vrstevníci se pomalu chystají na zasloužený odpočinek, vy zřejmě s ničím takým ale vůbec nepočítáte?
2: Ne. Jestli si mý vrstevníci odpočinek zasloužají, klidně odpočívají. Já nic takového nepotřebuju, protože já se celý život držím přísloví, že mladý Ital přes leto nepracuje a v zimě tančí.
1: No tak... Pane Stehno, já vám děkuji za rozhovor, přeji vám, aby vám to vydrželo. Jedete s manželkou v létě někam na dovolenou?
2: Do Egypta s CKM.
1: Cestovní kanceláří mládeže dokonce, no to je odvážné. A mohu se zeptat, kam cestujete?
2: Do Egypta.
1: Do Egypta? Proč zrovna do Egypta?
2: No, protože křížala vždycky říká, víš, Vašeku, ty do toho Egypta tak nějak patříš.
1: No, ale nechápu, proč byste tam jako měl patřit?
2: Tak ona mě jako v důvěrných chvílích, jo. Vždycky šeptá, ty moje mumie.
1: Děkuji vám.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
3: Dobré odpoledne. Na aviatické pouti v Hradci Králové se zranili dva parašutisté. Po seskoku z vojenského letounu Kasa měli kvůli silnému větru potíže na dopadu. Jeden parašutista skončil v nemocnici, druhého ošetřili na místě. Na aviatickou pouť na Královéhradeckém letišti dneska dorazili tisíce lidí. Doprava na místě kolabovala. Na všech hlavních příjezdových trasách se tvořily kolony. Situace se začala zlepšovat po 13. hodině. Akce pokračuje i zítra. Vnímání roztroušené sklerózy se zásadně proměnilo. Zatímco před lety právem patřila mezi nejobávanější lékařské diagnózy, dnes s ní umíme bojovat velmi efektivně.
4: Když mi to první doktor zjistil, tak řekl, neboj, dožiješ se 60 a to už mi bylo přesně. Na sociálku podávám žádost o penzi vždycky, tak říkám, vydržím, ať máte vztek.
5: Říká pacientka Růžena Bezáková. Svou diagnózu si vyslechla ve 32, tedy v typickém věku. Dnes necítí jednu nohu a chodí oberli. Je ale vitálním důkazem lékařského pokroku, o kterém mluví i ředitel registru pacientů Jiří Drahota.
6: Roztroušená skleróza dřív, v okamžiku, kdy vám byla sdělena jako diagnóza, která se vás týká, často vzbudila nejenom obavy, ale spíše možná paniku, protože bylo to onemocnění a je to dodneška onemocnění, které je opředeno mnoha mýty.
5: Roztroušená skleróza častěji poskytuje ženy a v Česku komplikuje život asi 26 tisícům lidí. Příčina nemoci zůstává neznámá a vyléčit ji zatím taky neumíme. U většiny pacientů lze ale natolik zbrzdit její rozvoj, že ani ve stáří nestrácejí možnost aktivního života.
3: Přes 16 hodin trvalo restaurátorům vyndat lebku svaté Zdislavy z betonu. Vrchol lebky byl uvězněný 2 cm pod povrchem. Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku zloděj v úterý 12. května.

0: na večer a chtěli pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku dnes restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonném. Veřejnost dnes lebku vidí naposledy, pak ji církev někam uloží, odmítá ale prozradit kam. Brennerská dálnice je zavřená. Přes dálnici A13 řidiči osobních ani nákladních aut neprojedou až do večera. Kvůli demonstraci proti nadměrnému provozu a hluku. Uzavřena je i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s dálnicí. Brennerská dálnice je považována za hlavní přes alpský dopravní tah spojující střední Evropu a Itálii. A dánský cyklista Jonas Vingegaard potvrzuje roli nejlepšího jezdce. Vítězstvím v předposlední 20. etapě stvrdil svůj celkový triumf na Giro d'Italia. Stane se 8. mužem historie, který vyhraje všechny 3 Grand Tours. 109. roční Gira vyvrcholí zítra rovinatou etapou na okruzích v Římě. A dodám i počasí, zítra naměříme 24 až 28 stupňů. Zpočátku bude polojasno, pak ale přijdou mraky, přehánky a bouřky. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Jsou 3 minuty po 17. hodině a na Českém impulzu právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou sobotu s datem 30. května a první písnička, která v této hodině zazní, je Tichá píseň od Ivety Bartošové. Hezký poslech.

Pavel Didovič právě dospíval na českém Impulzu bláznovu ukolébavku. Přeju vám krásnou sobotu. Pokud byste se večer rádi podívali na něco pěkného v televizi, ale nechce se vám probírat televizním programem, tak vydržte, za chvíli se přihlásí Saša Hemala se svými tipy. Ale ještě předtím si zahrajeme, těšit se můžete třeba na písničku Fotka od Heidi Janku.

0: Krásné sobotní odpoledne s datem 30. května vám přeju z Českého impulzu. Pořád vám hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na písničku Citronová holka od Vítězslava Vávry. Ale teď už se s přáním pěkné soboty přidává i Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizním vysílání.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Zázraky přírody na úvod sobotního večera opět prověří připravenost a statečnost dvojice moderátorů Kramár Kořen. Tentokrát se budou střemhlav vrhat do vodních hlubin a také nahlédneme do fascinujícího světa papoušků. To vše i z hosty v premiéře ve 20.10 na ČT1. Když někdo zmizí z povrchu zemského beze stopy, pak je asi zatím vycvičený tým loupežníků. Navíc, když se jedná o docela velký předmět, kterým je osobní automobil, pak už se dá říci, že jsou zatím profíci. Právě to se děje i ve velkém, v seriálu Zákony vlka ve 20.15 na Primě, ve čtvrtém pokračování nazvaném Ukradená láska. Na Nově je to téměř už pravidelný superlov, kde je velkou výzvou pro soutěžící tým těch nejbystřejších mozků ve 20.20. A poté napínavý snímek Bournův mýtus, ve kterém agent bez minulosti v podání Matta Damona zjistí, že před svou minulostí jen stěží uteče. I v zapadlé indické vesnici, kam se ukryl, bude objeven a co se bude dít dále, uvidíte v 21.45 též na Nově. Přeji hezký a romantický sobotní večer, přátelé.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na rádiu Český impuls právě dozněla písnička Lásko má od Karla Gotta. Blíží se nám konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Mezi jinými se můžete těšit třeba na písničku Žít jako kaskadér od Dalibora Jandy. Večer po 19. hodině vám pak budeme hrát country, folk a trampské písničky. Tím se s vámi pro dnešek loučím já, Lenka Haluzová. Uslyšíme se spolu zase zítra odpoledne. Tak mějte krásný zbytek soboty.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk, Scandinavian Sleeping and Living.

Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

že život nečekal, že dveře, které znáš, po létech starým klíčem jen těžko otvíráš, jen těžko otvíráš.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na chytrém telefonu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Dobré odpoledne. Na aviatické pouti v Hradci Králové se zranili dva parašutisté. Po seskoku z vojenského letounu Kasa měli kvůli silnému větru potíže na dopadu. Jeden parašutista skončil v nemocnici, druhého ošetřili na místě. Na aviatickou pouť na Královéhradeckém letišti dneska dorazili tisíce lidí. Doprava na místě kolabovala. Na všech hlavních příjezdových trasách se tvořily kolony. Situace se začala zlepšovat po 13. hodině. Akce pokračuje i zítra. Vnímání roztroušené sklerózy se zásadně proměnilo. Zatímco před lety právem patřila mezi nejobávanější lékařské diagnózy, dnes s ní umíme bojovat velmi efektivně.
2: Když mi to první doktor zjistil, tak řekl, neboj, dožiješ se 60 a to už mi bylo přesně. Na sociálku podávám žádost o penzi vždycky, tak říkám, vydržím, ať máte vztek.
3: Říká pacientka Růžena Bezáková. Svou diagnózu si vyslechla ve 32, tedy v typickém věku. Dnes necítí jednu nohu a chodí oberli. Je ale vitálním důkazem lékařského pokroku, o kterém mluví i ředitel registru pacientů Jiří Drahota.
4: Roztroušená skleróza dřív, v okamžiku, kdy vám byla sdělena jako diagnóza, která se vás týká, často vzbudila nejenom obavy, ale spíše možná paniku, protože bylo to nemocnění a je to dodneška nemocnění, které je opředeno mnoha mýty.
3: Roztroušená skleróza častěji poskytuje ženy a v Česku komplikuje život asi 26 000 lidí.

0: Příčina nemoci zůstává neznámá a vyléčit ji zatím taky neumíme. U většiny pacientů lze ale natolik zbrzdit její rozvoj, že ani ve stáří nestrácejí možnost aktivního života.
1: Přes 16 hodin trvalo restaurátorům vyndat lebku svaté Zdislavy z betonu. Vrchol lebky byl uvězněný 2 cm pod povrchem. Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku zloděj v úterý 12. května večer a chtěli pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku dnes restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi při hlavním vši na Zdislavské pouti v Jablonném. Veřejnost dnes lebku vidí naposled. Pak ji církev někam uloží, odmítá ale prozradit kam. Brennerská dálnice je zavřená. Přes dálnici A13 řidiči osobních ani nákladních aut neprojedou až do večera. Kvůli demonstraci proti nadměrnému provozu a hluku. Uzavřena je i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s dálnicí. Brennerská dálnice je považována za hlavní přes alpský dopravní tah spojující střední Evropu a Itálii. A dánský cyklista Jonas Vingegaard potvrzuje roli nejlepšího jezdce. Vítězstvím v předposlední 20. etapě stvrdil svůj celkový triumf na Giro d'Italia. Stane se 8. mužem historie, který vyhraje všechny 3 Grand Tours. 109. ročník Gira vyvrcholí zítra rovinatou etapou na okruzích v Římě. A dodám i počasí, zítra naměříme 24 až 28 stupňů, zpočátku bude polojasno, pak ale přijdou mraky, přehánky a bouřky. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Domovu jsem byl jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

dvě piva špujík. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Dobrý večer. Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově. Na síti X uvedli, že na ní zaútočil soused. Muže policisté zadrželi. Tragédie se stala odpoledne. Na místě jsou taky krizoví interventi. Koupaliště Dubice v České Lípě dneska patřilo dětem. Dětským dnem tady zahájili třetí letní sezonu. Areál vybudovalo město za 300 milionů korun. Celkově pojme více než 850 návštěvníků. Starostka České Lípy Jitka Wolfová říká, že v plánu mají další investice. V areálu má vyrůst například dětské hřiště.
2: Potom v další části by měla být taková veliká žába, která bude prolézačkou pro děti. Chceme tam i boxy na kola, i na elektrokola s dobíječkami a pokud nám to tam vlastně možnosti dovolí, že bychom tam chtěli mít takový menší pump track.
1: Součástí areálu v Dubici je velký bazén, dětské brouzdaliště, vodní areál nebo minigolf. Vstupné zůstává pro dospělého stejné jako loni 150 korun, děti zaplatí třetinu. 7 lidí se nadýchalo kouře při požáru v Roudnici nad Labem. Obyvatel bytu, ve kterém v paneláku hořelo, skončil v nemocnici. Škodu i příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Hlášení o požáru dostali hasiči zhruba v 8 ráno. Zasáhl byt ve třetím patře domu na sídlišti Hracholusky. Oheň dostali hasiči pod kontrolu přibližně za 20 minut. Celkem bylo evakuováno a zachráněno 10 lidí. Ebola v Kongu se šíří rychle. Podle lékařů bez hranic nebylo nikdy v minulosti tak brzy po vypuknutí epidemie eboly zaznamenáno tolik nakažených jako teď v provincii na východě Konga. Organizace to uvádí na síti X s tím, že situace je tam 2 týdny po vyhlášení epidemie stále velmi znepokojivá. Kongo hlásí přes 900 lidí s podezřením na ebolu. Hokejisté Švýcarska se těší na zítřejší finále. V úvodním semifinále domácího mistrovství světa v Curychu totiž deklasovali překvapení turnaje Norsko 6-0. Zahrají si tak 3. rokem po sobě o zlato, na které dosud nikdy v historii nedosáhli. V nedělním finále se od 20:20 utkají s vítězem zápasu Kanada-Finsko. A dodám i počasí. Zpočátku bude zítra polojasno, pak přijdou mraky, přehánky a bouřky. Naměříme 24 až 28 stupňů. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Železně.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

zeptej se plameňáku. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaku.

mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen. Nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš

snad víc než zámek a spousta krásy a že jen dokud mám jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu z hor mi sem přivál fé, já řeknu

vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český impuls.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně. Tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum. Protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum. Tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny s rozesmátou tvář.

i když jsem hrál jen písničky obsaný s páskou. Pak psal jsem vlastní pro ní, my love, že létem voní, a marně hledal pro

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Dobrý večer. Hned ke dvěma požárům lesa odpoledne vyjížděli hasiči v Libereckém kraji. Hořelo na Jablonecku a Českolipsku, přestože byly na opačných koncích kraje, ohlášeny byly v rozmezí pouhých několika minut. V obou případech se hasičům podařilo oheň zdolat. Nikdo se nezranil, příčiny a škody hasiči zjišťují. První požár byl v Tanvaldu na Špičáku, druhý u obce Holany v oblasti Oslovic. Kauza zanedbaného domova pro seniory na Kladensku graduje. Středeční zásah policie a záchranářů ve Lhotě provázejí silné rozpory. Zatímco záchranné týmy mluví o špatném stavu klientů, jednatel zařízení jakákoliv pochybení odmítá. Verze se rozcházejí i v důvodu zásahu. Podle vedení šlo o plánovanou žádost o pomoc, úřady ale trvají na tom, že reagovali na podnět policie a záchranářů. Dopravě v Plzni se v pondělí výrazně uleví. Po více než roce se pro auta i MHD otevře Rolnické náměstí. To je důležitou spojkou mezi městskými částmi Lobzy a Slovany.
2: Osobní auta a autobusy se na Rolnické náměstí vrátí v pondělí. Stavbu kanalizace zahájenou loni v květnu prodloužily archeologické nálezy, stabilizace svahu, tvrdé podloží a další problémy. Dokončovací práce poběží do půlky srpna, kdy bude povolen vjezd i vozů nad 3,5 tuny. Místo dostalo novou podobu, silnici lemují sloupy s osvětlením. V budoucnu ponesou troleje, autobusy tu nahradí trolejbusy.
1: Tisíce vězňů dostanou ve Vietnamu svobodu. Země totiž na začátku června udělá amnestii. Z vězení vyjdou i desítky cizinců. Podle ministerstva bezpečnosti se tak stane u příležitosti sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Vietnamský režim oznamuje amnestie při různých příležitostech často. Minulý rok bylo propuštěno rekordních více než 22 tisíc vězňů. A dodám i počasí na zítřek. Naměříme 24 až 28 stupňů, zpočátku bude polojasno, pak přijdou mraky, přehánky a bouřky. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

uroní. Marně pastýř ovci hledá, luny srdce chytit nedá. Vítr svinic tiše sténá, Magdalena, Magdalena, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou.

0: Radio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Dobrý večer, u zprávy v 9 přeje Iva Horáková. Ve Gdyni na Domažlicku spadl na ženu strom. 56-letá žena má středně těžká zranění a skončila v nemocnici. Strom spadl zřejmě kvůli větru. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silnými bouřkami, které dnes a zítra zasáhnou většinu Čech a část Moravy. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 km za hodinu. V deštích může hlavně zítra místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. Vnímání roztroušené sklerózy se zásadně mění. Zatímco před lety právem patřila mezi nejobávanější lékařské diagnozy, dnes s ní umíme bojovat velmi efektivně.
2: Když mi to první doktor zjistil, tak řekl, neboj, dožiješ se 60 a to už mi bylo přesně. Na sociálku podávám žádost o penzi vždycky, tak říkám, vydržím, ať máte vztek.
3: Říká pacientka Růžena Bezáková. Svou diagnózu si vyslechla ve 32, tedy v typickém věku. Dnes necítí jednu nohu a chodí o berli. Je ale vitálním důkazem lékařského pokroku, o kterém mluví i ředitel registru pacientů Jiří Drahota.
4: Roztroušená skleróza dřív, v okamžiku, kdy vám byla sdělena jako diagnóza, která se vás týká, často vzbudila nejenom obavy, ale spíše možná paniku, protože bylo to onemocnění a je to dodneška onemocnění, které je opředeno mnoha mýty.
3: Roztroušená skleróza častěji poskytuje ženy a v Česku komplikuje život asi 26 tisícům lidí. Příčina nemoci zůstává neznámá a vyléčit ji zatím taky neumí. U většiny pacientů lze ale natolik zbrzdit její rozvoj, že ani ve stáří nestrácejí možnost aktivního života. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Zima se silničářům pěkně prodražila. Cestáři v Libereckém kraji utratili nejvíc peněz za posledních 10 let. Náměstek tamního hejtmana Daniel David přesto říká, že to byla zima průměrná.
5: Počet zásahových dní byl zhruba asi o 10 méně, než bylo v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu a soli. Letošní zima proběhla tak, že jsme nezaznamenali nějaké výrazné stížnosti na kvalitu zimní údržby, což oproti předchozím zimám je také výrazný pokrok.
1: Za letošní zimní údržbu silnic vydalo hejtmanství přes 154 milionů korun. Nejméně zaplatilo před 4 lety, kdy z jeho kasy šlo o 70 milionů míň. Celkem se liberečtí silničáři zvládli postarat o necelé 2000 kilometrů. Írán zasahl základnu v Kuvajtu. Útok zranil 5 amerických vojáků a silně poškodil 2 americké bezpilotní letouny za víc než 1 miliardu korun. Íránci na základnu udeřili v době, kdy Spojené státy zvažují dohodu o prodloužení křehkého příměří, které platí od dubna, ačkoliv obě strany od té doby

0: Evropy občas na sebe zaútočí. A právě se hraje druhé semifinále mistrovství světa v hokeji. O zítřejší finále v Curychu bojují Kanada a Finsko. Po první třetině vede Kanada 2-1. Prvním finalistou je Švýcarsko, které odpoledne porazilo Norsko. Americká tenistka Coco Gauffová titul na Roland Garros neobhájí. Ve třetím kole prohrála s Anastázií Potapovovou z Rakouska. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme zpočátku polojasno, pak ale přijdou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty vyšplhají mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Hezký sobotní večer přeje Iva Horáková.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

samozřejmě vůbec. A proč?

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Ještě pobuď s tímhle stolem, sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat.

byla tvá. Ještě napiš prstem po zdech malý jméno, malý já. Ještě listuj v knize hostů, vezmi herbát.

ます。

0: sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun. Porazil místopředsedu strany Milana Krajču. Komunisté rozhodovali na uzavřeném jednání sjezdu, který se konal v Praze. Loučící se Konečná se dočkala ovací. Dopravě v Plzni se v pondělí výrazně uleví. Po více než roce se totiž pro auta i MHD otevře Rolnické náměstí. To je důležitou spojkou mezi městskými částmi Lobzy a Slovany.
1: Osobní auta a autobusy se na Rolnické náměstí vrátí v pondělí. Stavbu kanalizace zahájenou loni v květnu prodloužily archeologické nálezy, stabilizace svahu, tvrdé podloží a další problémy. Dokončovací práce poběží do půlky srpna, kdy bude povolen vjezd i vozům nad 3,5 tuny. Místo dostalo novou podobu. Silnici lemují sloupy osvětlením. V budoucnu ponesou troleje, autobusy tu nahradí trolejbusy. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Tragická nehoda uzavřela provoz u obce Chýstovice na Pacovsku. Po střetu osobního auta tady zemřel cyklista. Kvůli vyšetřování neštěstí policisté silnici popoledně uzavřeli. Střety cyklistů s automobily představují jedno z největších rizik v silničním provozu. Nejčastější příčinou kolizí je nedání přednosti v jízdě. Trestanci z pardubické věznice si alespoň na chvíli užili svobody, pomáhali totiž se stěhováním průmyslové školy v Pardubicích. 70 vězňů nosilo ponky, stojanové vrtačky, stoly nebo židle. Na spolupráci se věznice domluvila s krajem. Podobných zakázek pro odsouzené v poslední době přibývá. Stěhováním školy se zabavil třeba vězeň Jakub.
2: Vy máte ty splíny, že přijdete, furt chodíte po chodbě, jako jdete na televizi nebo si jdete číst. To je furt tam takový koloběh, tady to je prostě něco jiného, nového.
0: Vězně zapojí například také do pomoci svý malbou stanice záchranářů ve Vysokém Mýtě nebo v domově sociálních služeb Slatiňany. Odsouzení pracují zdarma. Spojené státy urychlí stažení vojsk z Evropy. Plán představí v příštích týdnech spojencům v NATO. Uvádí to Weltamsonntag s odvoláním na zdroje z Pentagonu. Konkrétní plány chce Pentagon v příštích týdnech v sídle NATO v Bruselu představit evropským partnerům. A právě se hraje druhé semifinále mistrovství světa v hokeji. O zítřejší finále v Curychu bojují Kanada a Finsko. Finové 4-2 vedou po druhé třetině. Prvním finalistou je Švýcarsko, které odpoledne porazilo Norsko. A přidáme počasí. Zítra naměříme mezi 24 a 28 stupni. Bude zpočátku polojasno, pak ale přijdou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Hezký večer přeje Iva Horáková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou aut, a to ze ksovej kon, i všichni dobrý lidi zmizlou jako líp.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Jsou tu zprávy a Iva Horáková. Česká vláda zatím zůstane tak, jak je. Premiér Andrej Babiš odmítá personální změny. Výměny ministrů označuje za nesmysl.

0: a že jí ho je líto, tak jsme ho sebrali, ten roj, a usadili do toho přírodovědného kroužku. Postupně přírodovědný zanikl a zůstali jsme my včelaři.
1: V minulosti vyhrály děti z kroužku z Bobrové na Žďársku několik soutěží a před 2 lety získali i pohár ministra zemědělství. Kvůli velkému zájmu už jsou na škole 2 včelařské party, které přibližně za 2 týdny čeká první letošní stáčení medu. Ročně ho získají i 100 kilo. Vraždu ženy v bytovém domě vyšetřuje policie v Havířově na Karvinsku. Na síti X uvedla, že na ní zaútočil soused. Muže policisté zadrželi. Tragédie se stala odpoledne. Blesk píše o hororovém scénáři. Problémový soused měl ženu napadnout, když se vracela domů se svou rodinou, manželem a dítětem. Pachatel ženu natlačil do jejího bytu, kde následně přišla o život. Přivolaní policisté zasahovali ve chvíli, kdy muž ještě ženu stále napadal. Oběti už ale nebylo pomoci. Průměrná mzda v soukromém sektoru vyjádřená v eurech se v Česku letos meziročně zvýšila o 9%. V přepočtu je bez pár korun 50 tisíc korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ze sousedních zemí pobírají nejvyšší mzdy Rakušané, letos v průměru 133 tisíc korun, což je meziročně o 10% víc. Americké detenční centrum v New Jersey zažívá brutální střety kvůli hromadné hladovce stovek imigrantů. Federální agenti tvrdě zasahli proti demonstrantům, kteří podporují vězněné uprchlíky. Nejvyšší imigrační šéf Tom Homan hrozí nuceným krmením vězňů.
2: Jedná se o soukromou věznici. Funguje na základě komerčního kontraktu pro potřeby imigračního úřadu. Protesty a hladovka se týkají nehumánního zacházení. Uvězněni imigranti dostávají zkažené jídlo. Dozorci ignorují vážné zdravotní stavy. V zařízení se šíří nemoci, jako je nebezpečná chřipka, záněty spojivek a infekce močových cest. Trýznivá situace ve věznici se přesunula už i za brány centra. Tam vězně podporují stovky demonstrantů. Imigrační agenti na rozehnání davu použili slzný plyn. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Americká tenistka Coco Gauffová na Roland Garros skončí, titul neobhájí. 4. hráčka světového žebříčku totiž ve 3. kole prohrála s Anastázií Potapovovou z Rakouska. 22-letá Gauffová s bývalou ruskou reprezentantkou prohrála za 2 hodiny a 39 minut. Gauffová v Paříži usilovala o 3. grandslamový triumf. Vedle loňského French Open ovládla už před 3 lety US Open. A přidám i počasí. Zítra, tedy v neděli, tedy v poslední květnový den, bude zpočátku polojasno, pak ale přibudou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty vyšplhají mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
2: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Jihozápad Čech odpoledne zasahly první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobytí, přívalový déšť i silný vítr o rychlosti přes 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu. Kolem vraždy tříleté Viktorky bude jasněji do konce června. Právě v této lhůtě zveřejní výsledky šetření ministr spravedlnosti Tejc, řekl to na Nově. Tejc už prý má zprávy o možných pochybeních, ale nechce být zatím konkrétní. Podle Tejce je nutné změnit přístup tak, aby soudci měli v rizikových případech více informací. Pak by lépe rozhodovali. Tříletou dívku měl zavraždit její otec v březnu v pražském Braníku. Dítě žilo původně u pěstounů. Soud ho podle médií předal biologickým rodičům. A to i přesto, že věděl, že se otec potýká s psychickými problémy a drogami. Sokolov marně schání lékaře do vznikající polikliniky. Přestavba bývalé hygienické stanice za skoro 70 milionů korun přitom skončí už na podzim. Většinu prací platí Evropská unie jako kompenzaci za útlum těžby.
2: Město zatím pronajalo jen necelou polovinu z 12 chystaných ordinací. O rozvolnění podmínek ale neuvažuje. Prioritou zůstává sehnat nové lékaře a ulehčit tak těm, co v Sokolově pracují a jsou totálně přetížení. Noví doktoři mají nárok také na další pobídky, ať už od města nebo

0: sezóně, za to jsme však vysypali víc posypového materiálu a soli. Letošní zima proběhla tak, že jsme nezaznamenali nějaké výrazné stížnosti na kvalitu zimní údržby, což oproti předchozím zimám je také výrazný pokrok.
1: Více než 800 cestujících spalo ve francouzských rychlovlacích TGV. Vlaky na trase z Paříže do Lyonu měly totiž poruchu a uvízly na trati. Nikdo nebyl evakuován a cesta mezi francouzskými městy, která za běžných okolností trvá kolem 2,5 hodiny, se protáhla na skoro 16 hodin. Píše o tom deník Le Figaro. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty a jako teprve druhý tým v moderní éře soutěže obhájili trofej. A přidám i počasí. Zítra bude zpočátku polojasno, pak přijdou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška. Bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Aha, aha, aha, aha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

prachy jenem kysly. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

zase pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: jednu.
1: Jsou tu zprávy a Iva Horáková. Česká vláda zatím zůstane tak, jak je. Premiér Andrej Babiš odmítá personální změny. Výměny ministrů označuje za nesmysl. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Babiš se na sobotní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím taky vyjádřil před novináři ke vztahům s prezidentem Petrem Pavlem. Nechtěl ale odpovědět na dotaz, zda je ještě možná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře. Základní škola Bobrová na Žďársku je plná malých včelařů. Včelařský kroužek tu právě oslavil 20 let své existence. Vznikl spíš náhodou ze včelího roje, usazeného v zahradě jedné z učitelek. Zakladatelka kroužku Ivana Řezničková na to vzpomíná do dneška.
2: Tak se na mě jako na včelaře obrátila, ale já jsem byla začínající včelař. Jestli bych s tím něco neudělala, že už tam visí a že jí ho je líto, tak jsme ho sebrali, ten roj, a usadili do toho přírodovědného kroužku. Postupně přírodovědný zanikl a zůstali jsme my včelaři.
1: V minulosti vyhráli děti z kroužku z Bobrové na Žďársku několik soutěží a před 2 lety získali i pohár ministra zemědělství. Kvůli velkému zájmu už jsou na škole 2 včelařské party, které přibližně za 2 týdny čeká první letošní stáčení medu. Ročně ho získají i 100 kilo. Vraždu ženy v bytovém domě vyšetřuje policie v Havířově na Karvinsku. Na síti X uvedla, že na ní zaútočil soused. Muže policisté zadrželi. Tragédie se stala odpoledne. Blesk píše o hororovém scénáři. Problémový soused měl ženu napadnout, když se vracela domů se svou rodinou, manželem a dítětem. Pachatel ženu natlačil do jejího bytu, kde následně přišla o život. Přivolaní policisté zasahovali ve chvíli, kdy muž ještě ženu stále napadal. Oběti už ale nebylo pomoci. Průměrná mzda v soukromém sektoru vyjádřená v eurech se v Česku letos meziročně zvýšila o 9%. V přepočtu je bez pár korun 50 tisíc korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ze sousedních zemí pobírají nejvyšší mzdy Rakušané, letos průměru.

0: centra. Tam vězně podporují stovky demonstrantů. Imigrační agenti na rozehnání davu použili slzný plyn. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Americká tenistka Coco Gauffová na Roland Garros skončí, titul neobhájí. Čtvrtá hráčka světového žebříčku totiž ve třetím kole prohrála s Anastázií Potapovovou z Rakouska. 22-letá Gauffová s bývalou ruskou reprezentantkou prohrála za 2 hodiny a 39 minut. Gauffová v Paříži usilovala o třetí grandslamový triumf. Vedle loňského French Open ovládla už před 3 lety US Open. A přidám i počasí. Zítra, tedy v neděli, tedy v poslední květnový den, bude zpočátku polojasno, pak ale přibudou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty vyšplhají mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do očí, že mu dám kobzoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelška mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pripuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Jihozápad Čech odpoledne zasahly první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobytí, přívalový déšť i silný vítr o rychlosti přes 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu. Kolem vraždy tříleté Viktorky bude jasněji do konce června. Právě v této lhůtě zveřejní výsledky šetření ministr spravedlnosti Tejc, řekl to na Nově. Tejc už prý má zprávy o možných pochybeních, ale nechce být zatím konkrétní. Podle Tejce je nutné změnit přístup tak, aby soudci měli v rizikových případech více informací. Pak by lépe